0: Gänsehaut, Stützgefäß.
1: Nikoho prosit to soucit, jsem sám sobě největší soupeř, nejtěžší na světě je se loučit.

0: generace domácích hvězd. Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pem Rebit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Go, go.
3: Here we go.
4: Here we go. Here we go. Go.

Ich steh's gefällig. Fein. Yeah.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Fajn Radio.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Milion chvilek svolává na 5. května velký pochod Prahou. Cíl je jasný, upozornit na tlak na veřejnoprávní média a připomenout, že svoboda médií není samozřejmost. Organizátoři chtějí politikům ukázat, že lidi umí zvednout hlas a dokonce i zaplavit ulice. Žena v Číně vyhodila z balkónu asi 162 tisíc dolarů, a to v hotovosti, a na ulici se strhl doslova déšť peněz. Lidi okamžitě začali bankovky sbírat a situace se změnila v chaos. Policie teď zjišťuje, proč to vlastně udělala, a vyzývá všechny, aby peníze vrátili. Justin Bieber právě zbořil čísla na Spotify. Přes 139 milionů lidí ho měsíčně poslouchá, což z něj dělá jednoho z největších hráčů na této scéně.
0: Fajn

0: Krásné dobré ráno, borci. Pokud máte takový pocit, že dneska nefungujete úplně jako ideálně, nebojte, naše rádio taky. Ty vole, to si normálně jako představte, že mně tady nejde otevřít péčko na počítači. Jako co mám teď dělat, jako co máme dělat z Vendy? Jako máme asi teď jako vysílat bez péčka? Jak to máme asi udělat? Jak máme vysílat bez péčka? To bylo to jediné, co drželo tohle z toho vysílání nad vodou. Sám Libor, hudební manažer, říkal, že je za tu složku rád, že tam vždycky všechno najde. Ach jo, tak jak říkám, jestli máte pocit, že dneska nefungujete, že něco nefunguje, nejste v tom sami. Pátý o pátý, jsme v tom spolu. Jo, takhle, by the way, péčko je myšlená složka public. Tady u nás v počítači, kde jsou jako různý písničky a efekty a tak různě, jo. Známe se tak jen, abychom si někteří nemysleli, že to znamená něco jiného, i když mám takový pocit, že to byste v té složce možná našli taky. Co najdeme v playlistu? Tak to jsou hity. Samozřejmě teď Dave Thames, taky Jack Jones, a nebo už teď takový nováček, takový interpret začínající na scéně, Skippy McDippy. Hezký ráno, že jo, Wendy?
1: Je to tak, je to. mě nechal promluvit tady na to. Krásné dobré ráno bych vám chtěla říct taky.
0: Jsi úplně rozložená, koukám. Jdem na to.

0: Krásné dobré ráno, 9 minut po 6. hodině. Dáváte si fajn, tohle byly Thames and Dave a jejich Rain Dance.
1: Dámy a pánové, podstupujeme to nejhorší, abyste vy nemuseli. Včera jsme byli naším šéfem pozváni jako celý tým, jako rádia, na večeři. Takže pokud se ptáte, proč nemáme víc lístků na zrče, tohle jste odpověď. Celý rozpočet tam padl. Ale samozřejmě jsme zjistili spoustu věcí, co na takový jako firemní večeři dělat, případně nedělat. Jo? Třeba jako taková hlavní jako důležitá věc, zjistit si dopředu, do jaký restaurace na firemní večeři jdete. My z Vendy mysleli, že jdem prostě na klasický pivko, jo? Na klasický pivsona, někam do pajzlíku, jak máme rádi, jak jsme zvyklí, takže klasicky oba roztrhaný rifle, kšiltovka po dědovi, tričko ze sekáče a prostě jsme šli, vyrazili jsme, jo? Byli jsme nadšený, že si dáme jedno pivko konečně za odměnu. No a po příchodu na místo jsme zjistili, že to nějaká fucking pětihvězdičková restaurace, kde na nás mluvili italsky. Všichni tam nosili obleky a nabízeli nám normálně křupavý víno. Křupavý víno. Kdo to kdy slyšel? Takže jako velmi zajímavý. Dále prostě máme spousta věcí na seznamu. Třeba jak si vybrat správný místo, vedle koho se posadit.
0: Nebo taky jakým příborem jíst co, protože tam nebyl jeden příbor na stole.
1: Ano, tam bylo.
2: My jsme tam prostě byli jako strašní.
1: No, tam bylo prostě pět vidliček, který jste si mohli vybrat a stejně jsme tu pizzu pak jedli rukama. Koukali na nás, jakože, co si děláš snad nás, no. Jako bylo to velmi zajímavé. Koukali na nás, jakože, co si děláš snad nás, no. Jako bylo to velmi zajímavé.

0: My nám došly úplně slova, že jo?
1: Ne, my jsme tam byli jako hrozný vidláci.
0: Totální.
1: A to, že jako jsme vidláci, ale tam jsme byli teda ultra vidláci.
0: My se omlouváme personálu, který nás tam musel obsluhovat. Hrozně se vám omlouváme.
1: Jo, Fiky by se vám měl přiznat, co tam dělal celou dobu.
0: Já jsem hrál Minecraft.

0: My vám to ráno nechceme jako nějak jako kazit.
1: Ale pro to probrání je tohle to prostě naprostej banger. Volume doprava, pojďte s náma.
0: Já umím tu jednu část jenom.
1: Aha, tak co, ty jsi tenhle ten typ.

0: Kéž bych mohl říct krásné čtvrteční ráno, bohužel teprve úterý, kde nám takhle při úterku 18 minut po 6. hodině na fajnu Mel Grab, Milky Way, Just the Way You Are dohráli. Každopádně hrát za malou kamžik takhle při úterý bude jistá novinka, kterou tady pro vás máme připravenou, Arlo Parks, Two Sided. Docela v poho, takový ranní song, který je v poho si dát a je to docela v poho.
1: To mělo hloubku, děkujeme Fiky.
0: Není zač. Každopádně, co je taky dost poho, je Kygo a Ava Max, jejich Whatever. A možná v tom někteří slyšíte, nebo máte pocit, že už jste to třeba slyšeli. Nemýlíte se, ano, tento song je vlastně takzvaně jako vykradený od Shakiry. A já si myslím, že dneska bychom měli tý Shakire jakoby vzdát hold, protože viděla, co udělala na tý Copacabáně.
1: Co udělala?
0: No, tam na ní přišlo asi 2 miliony lidí. Brazíli, Copacabáně.
1: OK.
0: Holka to zabila.
1: Je jako hustá.
0: Já myslím, že dneska musíme zvolit tenhle ten.
1: Ten tam musí být.
0: Je to tak. Takže za malou kamžik Shakira na lepší ráno. A pak od vás budeme potřebovat velkou, velkou pomoc. Tak buďte ready. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Under Armour
7: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na Under Armour C.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu naproti účet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Fajn rádio.

0: When B. Goddard, jejich Mess in Heaven. Messi jako nepořádek, ne ten fotbalista, jenom ať je v tom jasno, až v tom není nepořádek. 6 hodin, 31 minut, ladíte Morning Bus na Fajnu. A já pro nás mám teďkon velký, velký, převeliký osobnostní test. To je něco, co po ránu podle mě ocení úplně každý. Normálně teďkon tuhle chvíli fiky, psycholog, psychiatr, psychouš. Stačí k tomu vědět jen to, co se vám zdálo, pokud teda víte, co se vám zdálo. Wendy, tobě se něco zdálo?
1: Nemám tušení.
0: Tak jsme v rádiu, něco si vymysleli.
1: Se mi zdálo o tom, že letím na Bali a zaplatil nám to náš šéf.
0: Puh, to není vůbec nereální. To mi nezní jako sen.
1: No, tak jsem na dovolený někde.
0: Tak já ti za malý okamžik řeknu, co to všechno jako znamená, to o tobě vypovídá, jo, tady ten tvůj sen. Mm-hmm. Dámy a pánové, pokud se i vy o sobě chcete něco takhle brzo ráno dozvědět, což teda nevím, jestli je výhra, ale proč ne, 724-634-634, pokud se vám něco zdálo, tak nám ten sen normálně napište. A my vám za chvilku řekneme, co to o vás vypovídá. Je to úplně jednoduchý, 724-634-634, pojďte nám napsat, co se vám dneska zdálo.

0: Krásné úterní ráno, tohle je Marshmallow, Thomas Red, jejich Where We Go. To se taky ptám, kam teďkon jdeme. 6 hodin 38 minut. Před malou chvilkou jsem říkal, že si tady uděláme v rámci jako ranního vysílání takovej osobnostní rozbor. Takový osobnostní test na základě toho, co o nás říkají naše sny. Tak jo, nebudu to respektive dělat já. Vezmu si tady na pomoc moji kamarádku. Můžete hádat, jakou? Haló, seš tam?
1: Slyším tě v plné síle. Pokud jsi měl jen pauzu na dramatický efekt, tak to si rád užiju s tebou.
0: Hele, hele, dobrý. Tak potom si to užijem. Hele, potřebuju od tebe, abys mi to teda jako řekla, jo? Takže, tady píše jeden posluchač. Dneska se mi zdálo o tom, že jsem vydělal hodně peněz, ale veverka je ukradla a pak jsem letěl na holubovi. Co to o tom člověku říká?
1: No tak tohle je hotový Picasso z nového chaosu. Máme tu touhu po úspěchu, ty prachy, strach z nečekané ztráty, veverka je takový malej anarchista a nakonec let na holubovi, to značí nespoutanou fantazii. Takže ten člověk? Praktický snílek s humorem, který si našel cestu k dobrodružství. Ať si lídá peněženku, ale nezapomíná létat.
0: Tak to slyšíš, Martine, děkujem, že jsi napsal, tady to je. Můžem dál?
1: Jasně,
0: dobrý, Martin. Dobrý, tak jo, hele, další sen. Ahoj, dnes se mi zdálo, že mu můj muž konečně začal dávat ponožky do špinavého prádla. Co to o tom člověku říká?
1: No, tady zní, že vnitru dotyčného hoří touha po harmonii a trochu řádu. Ponožková revoluce v hlavě může naznačovat naději, že se malé věci začnou dávat do pořádku. Takže praktický optimista, co věří, že i ponožky mohou být prvním krokem ke
0: dobrý,
1: světovému.
0: Dobrý, stačí. Tak jo, ještě pojďme poslední sen. Ahoj, zdálo se mi o tom, že jsem profi hráč videoher a že mi lidi posílají peníze za to, že hraju videohry.
1: Tohle je sen plný aspirací a digitálního dobrodružství. Ten člověk má v sobě touhu po uznání, svobodě a možná i malou naději, že zábava a práce mohou splývat.
0: A kdo ne, že jo? Dobrý, tak díky, jo.
2: Když se budeš smát, Fiky, ono tě to jednou tak nahradí.
0: Kámo, že jo? Mega. Počkej, ještě tady přišla jedna zpráva. Ahoj, můj sen byl o tom, aby se vrátil Pašek.
3: Morning Boost. Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
16: Fajn Rádio.

0: Alex Voreno, Eternity, tady na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou. Jaký to krásný čas, čas ideální říct si tady v rámci Morning Boost, jen to nejdůležitější z nejdůležitějších, takhle včasně z rána. A pojďme začít hned první velice, velice důležitou informací, která zní: Austrálie se stala druhým největším konzumentem perníku.
1: No tak jako v Austrálii konečně přišli na to, co je dobrý. V Pardubicích by na ně byli pyšní.
0: Dále se v článku píše: nová data z odpadních vod ukazují, že se...
1: Z odpadních vod?
0: Ukazují, že se tam mezi srpnem 2024 a 2025 spotřebovalo skoro 16 tun pervitinu. Oha, tak ne v Pardubicích, ale v Ústí by na ně byli pyšní. V Ústí. Pojďme se podívat do jiného českého města. V Plzni se 38letý muž pokusil ukrást 26 čokolád. Jako takhle. Já vím, že jedna glosa na Ústí už tady jako v tomhle vstupu byla. Ale zase něco, na co by v Ústí byli pyšní. A pro změnu, jo, muž ve Velké Británii ukradl buldozer a projížděl se s ním po městě. A dost jako... Ústí nemůže být přece tak specificky speciální, aby každá konverzace sklouzla k Ústí. Ale jako dává to smysl, že konverzace Ústí v Ústí.

0: Morning Boost. Fajn. Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
8: EET se má vrátit. Vláda ho plánuje znovu spustit od roku 2027. Spolu s ním ale přihazuje i úlevy. Zpátky má být sleva na studenta a taky školkovné pro rodiče. Cílem je prostě víc peněz do rozpočtu a menší tlak na rodiny. Najít pravou lásku není nic lehkýho. Podle některých odhadů máte šanci tak 3 až 5%. A nejde jenom o jiskru nebo správný moment. Důležitý je, jestli si sednete celkově dlouhodobě. Netflix rozšiřuje univerzum Stranger Things a po rychlém úspěchu animovaného spin-offu rovnou potvrdil i druhou řadu. Vracíme se zpátky do města a do roku 1985 mezi hlavní sérií. S novými příšerami a taky pořádnou silnou nostalgií osmdesátek. Já doufám, že se těšíte, protože Netflix sází samozřejmě na jistotu.
9: Jo.

0: Čeky zborci, krásné dobré ráno, 7. hodina ranní je zde a my pokračujeme dál. Ladíte Morning Boost, kde za malý okamžik velká, velká příležitost.
1: Já bych jim to neprozrazovala.
0: Ne?
1: Ne. Ale máme pro vás něco naprosto skvělého. Možná jsou to dvě vstupenky, ale možná je to třeba večeře s náma v pětihvězdičkový restauraci.
0: Jo.
1: A nebo to vlastně nic bejt nemusí.
0: Tak jo, možná to jsou dva lístky na zrče, možná taky ne, kdo ví. Hezký ráno, tady Lady Gaga.

pokud možno, krásné dobré ráno, tohle je Somber, jeho 12 to 12, škoda, že ne 12 minut po sedmí. Pokud možno, krásné dobré ráno, tohle je Somber, jeho 12 to 12, škoda, že ne 12 minut po sedmí hodině, 11 minut po sedmí hodině.

0: Volba, kde se ukáže třeba Rytmus, včera jsme si taky řekli, že takovej band se tam ukáže, Štajn a mnohem víc dalších interpretů. Kalba, kde kromě dobrý hudby můžete zažít fakt jako nezapomenutelný zážitky a na starý kolena na ně třeba vzpomínat, až se vás bude třeba vnouček za 30 let ptát, jak jste poznal jeho matku, vy budete mít odpověď. Třeba.
1: My tady pro vás máme dva lístky na tuhletu party a jediným vaším úkolem je v tuhletu chvíli volat 724-634-634. Pojďte zavolat a pojďte se to vyhrát.
0: Wendy, linka je totálně obsazená, řekni číslo.
1: 4.
0: 4. Tak já beru 4. Haló, krásné dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Vlaďa.
0: Ještě, já špatně slyšíme. Tak tady to nevyšlo. Ještě musíme vzít někoho jinýho. Jak to nefunguje, jo, tak tady, trojka, jo?
1: No, tak trojku pojď.
0: Halo, halo, kdo se dovolal?
3: Ahoj, ahoj, tady Mára.
1: Čau, Máro.
0: Čau, Máro.
1: Jak se máme?
3: Unaveně, jedu do práce. Stále jsem se 10 minutová.
0: Jej.
1: Oj, okej.
0: Hele.
3: Nestíhám, nestačím.
0: Dobře, tak snad stihneš potom Zrče festival, když jo. Tak hodně pracuješ.
1: To volníčko se najde, ne?
3: To se vždycky najde. Na to je vždycky čas.
0: Máro, okay. Slyšel jsi to včera a víš, o co jde?
3: Vím naprosto o co jde.
0: Hele, já hodím prostě reprák do vody a ty budeš muset uhodnout prostě ten jakoby zvuk, který bude hrát jakoby pod vodou, OK?
3: Dobře.
0: Tak jo, seš připravený?
3: Jsem.
1: Budeme potřebovat, aby se řekl jméno interpreta a název té songy. Jdeš na to?
3: Aha, jo, jo.
1: OK.
0: Pouštím za tři, teda házím reprák pod vodu za tři. 2, 1, házím. Tak co?
3: To je Kalin.
0: Ano.
3: Pane bože, já vím, já jsem na jazyku.
0: Ale
1: ještě jednu nápovědu?
0: Přesně, zaposlouchej se ještě jednou. Já těch repráků mám víc, proto to házím pod vodu.
1: Víš?
3: No, dokud mám tebe zádech, jak, tak, kolik vydáváte? Já to mám fakt v hlavě.
1: Hele, když se ptáš na to kolik, tak kolik? Se u toho čísla možná pozastav.
3: To skvěle.
0: Mára jede na Zrče! Let's go! Vyhráváš dva lístky na Zrče festival. Koho vezmeš sebou?
3: Kamaráda.
0: Kamaráda.
3: Který u mě stál už několik let a vždycky ve mě věřil, že se dovolám do fajnu.
0: Nice!
1: Je to jasný brácha!
0: To je srdce rvoucí, víc to prodej, mega. Tak jo, Máro, my moc gratulujeme. Určitě s tou užij. A moc tak tam nezlobte s kámošem, jo?
3: Já nikdy.
0: Znáš to, jo, znáš to.
1: Máro, prosím tě, já tě poprosím, aby si nám jenom vydržel na drátě, já si od tebe vezmu všechny potřebné informace.
0: Teda Wendy.
3: Díky.
0: Ty pojedeš s ním?
1: Já pojedu s ním, ne.
0: Proto chce ty údaje, jasně. Tak jo, Máro, měj se, pozdravuj kámoše, pozdravuj Wendy a zas třeba někdy. Tak jo, vydrž na drátě, čau, čau.
1: Ahoj.
0: Tohle byl Mára, který si vyhrál dva lístky na Zrče a nebojte, pokud to nevyšlo dneska, tak třeba zítra. Tady je Kylin.

0: James Harp, Sam Harper, Bobby Harvey. Samý podobný jména. Jejich Waterfalls na fajnu. 7 hodin 23 minut. Za chvilku songy, který budou znít takto. Dneska už jsme si jednu Lady Gagu pustili a pustíme si znova. Lady Gaga, Doja, Runaway. Protože Lady Gagy není nikdy dost. Tak teď vůbec nevím, jestli jsem to vyskloňoval správně. Nevadí, za chvilku třeba tenhle song. With the MC Bish and Honey i Show Me Love. Takhle bude znít ráno na fajnu za malý okamžik. Pak si řekneme nějaký něco hodně random. Něco hodně random, tak si na to počkejte. Morning Boost. Fajn.
1: Izomat stavebniny. Květnová akce Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasa. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak ho nem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Fajn Rádio.

0: Topic, Fireboy, DML, Nico Santos, jejich Body. Krásné dobré ráno všem. 7 hodina ranní, 8:30 minut aktuální čas. My si pojďme říct velmi random fakta. 3 random fakta. Random fakta. Nejdelší kocovina trvala 4 týdny po tom, co muž ze Skotska vypil 28 litrů piva. 28 litrů piva? Cože? Kocovina, která trvala 4 týdny? Asi si ani nechcem představovat, kolik si tenhle týpek musel lupnout jako brufenu. 4 týdny mít kocovinu? Pokud jste se ptali, jak vypadá peklo, tak tady je odpověď. Děti, nepijte alkohol, půjdete do pekla. Ten Scott musel být asi nějaký jako vadný kousek. Tomuhle totiž strejda z Plzně říká oběd. Co oběd? Svačinka. Mořský koník nemá žaludek. Jako podle toho, co vypouštíme do moře, jako zakentus, kdo by pak měl žaludek, že jo? A sledování filmů pro dospělé může zlepšit sourozenecký vztah, pokud je sledujete se sourozencem. To je velmi, velmi zajímavé. Asi fakt škoda, že zrovna já s bráchou mám dobrý sourozenecký vztah. Ach jo, fakt mě to mrzí zrovna. Ale říkám si, že když to funguje jako na sourozence, jestli by to tak jako mohlo fungovat třeba na šéfy v práci, jo? Ptám se samozřejmě pro bráchu. To máte takový jeden gangbang na poradě, no a jak to pak v té práci odsejpá?
1: Yeah, yeah. It's a hit. Fajn.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá?
1: Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
11: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
10: Fakt?
11: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
10: Tak jedeme.
11: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Fajn Radio.
15: Fajn.

0: nejoblíbenější interpretka vašeho tačky. Dua Lipa, hey, Break My Heart, na fajnu. Kolik? 2 minuty před 8 hodinou, ideální čas říct nějaký bizár.
1: Bizár dne. Bizár dne.
0: Někdo z nás bohužel někdy zažil velice nepříjemnou situaci. I já jsem ji zažil. To si takhle prostě píšete na seznamce s fakt jako hezkou holkou, nebo taky klukem, to je, záleží na každým. A bylo to všechno jako hezký. Bylo to růžový, všechno krása, nádhera. A pak, že teda půjdete ven. Bum! Spoza rohu na vás nevykoukl princ Krasoň nebo Sabrina Carpenter, ale totální gorlok, monstrum, což bylo způsobeno tunou filtru a upravenýma fotkama, které dotyčný vystavil na té seznamce, kde jste se jako poznali, seznámili. A říkám vám, fakt se na to jako pojďme vykašlat, jo? Fakt jako to nemá smysl. Pojďme se jako vykašlat na všechny filtry, na všechny úpravy. Nejen, že někdo bude mít na dosmrti trauma a už nebude věřit v lásku, natož v lásku na první pohled, to už vůbec ne. Ale pak se vám stane třeba to, co tady jedný slečně, jedný paní, která se teď pohřešuje, jo? A kvůli jejím upraveným fotkám, které měla na internetu, tak pátrací tým hledal úplně jinýho člověka. Tak na to fakt jako bacha. Jako zas na druhou stranu, pokud se jako rozhodnete vykrást banku, mohlo by vám to dát nějaký náskok, no. Zmizet někam na ostrov. Ne na tenhle ostrov, na který teď myslíte. Na ten ne.
1: Morning Boost. Fine. Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
7: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
8: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
9: Fajn Rádio. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
11: Tenhle týden je v Česku dost nabitej. Přes 92 tisíc studentů skládá státní maturity, což je nejvíc od roku 2014. Včera ráno to odstartovala matematika, odpoledne angličtina a dneska čeká všechny čeština. V Mexiku policie pátrala po pohřešované ženě, jenže když narazila, fotky na sítích trošičku byly přefiltrovaný a vůbec neseděly s realitou. Místo rychlé identifikace z toho byl chaos a rozjela se debata, jak moc můžou filtry v krizových situacích uškodit. Naštěstí to má dobrý konec, ženu po 4 dnech našli a to úplně živou. Krasobruslařka Alyssa Liu právě dropnula novou věc. Stala se novou ambasadorkou společnosti Louis Vuitton. Ve 20 letech tak dopuje v svět špičkového sportu, no a taky propojuje právě ten sport a high fashion, což přesně sedí do vibe značky.
9: Fine.

Čeky z Borci, krásné úterní ráno. Co, jestli může být ráno krásný? 8 hodin, 3 minuty, k tomu pokračuje Morning Bush na Fajnu. Dámy a pánové, velký změny. V tuhle chvíli tu budu už jenom pouze sám. Jako jenom pro dnešek, nebojte. Wendy musela odejít ze zdravotních důvodů, takže my jí držíme palce. Pak jí můžeme zavolat, jak na tom bude, aby jsme věděli, aby jsme prostě o ní, máme o ní trošku strach, tak prostě zavoláme. Samozřejmě pustíme si nějaký songy, před náma Mikolas nebo Rihanna, Calvin Harris. A všichni, co budete dělat dneska tu maturitu. Kámo, v klidu, ej, já jsem taky dělal maturitu, taky jsem to nějak zvládal, sedím tady. Já, chápete, já jsem to udělal, to dáte taky, v klidu. Morning Boost. Fajn. Wendy ne, jenom ať je v tom jasno. Wendy teď ne, tady je Rihanna.

0: Shabuz je jeho Born to Die na Fajnu. 13 minut po 8 hodině, to je aktuální čas. Dáváte si morning boost.
1: Pardon.
0: Když jsme to hudební rádio, tak by bylo fajn říkat si i nějaký jako informace o hudbě, jo? Nejen o tom, jak kde někdo ukradl prostě 26 čokolád ze supermarketu, nebo řešit, kdo je lepší, jestli Krteček nebo Maxi Pesvík, když jako musím říct, že to bylo včera fakt dobrý, jako to zase jako jo, to o tom žádná. Každopádně, dámy a pánové, teďko no jako koukám, že odborníci na hudbu, ano, takhle to tady je napsaný, odborníci na hudbu zjistili, že aby se vám jako písnička oposlouchala, museli byste si ji pustit 200krát. A to na Fajnu fakt nehrozí. Ne, to nehrozí, to bychom museli hrát jednu a tu samou písničku minimálně 3krát denně, 7 dní v týdnu. Fakt se nebojím, že byste něco oposlouchalo. Já takhle jako přemýšlím, jestli já mám osobně třeba nějakou songu, která se jako nikdy neoposlouchá, i přesto, že už jsem ji třeba slyšel 1000krát. Jediný, co mě napadá v tuhle chvíli, je tohle. Možná malinko nevšední. Stará dobrá klasika. Musím říct, že tohle za mě nedá se toho poslouchat. Ale zajímá mě, co máte vy za songy. Máte vy nějaký takovýhle song, který můžete poslouchat furt a furt a furt a furt do kolečka a nikdy se vám neoposlouchá? 724-634-634, zajímá mě to. Pojďte dát vědět název tohle songu. A za chvilku se na to podíváme, jaký takovýhle songy existují, jaký jsou. Třeba to máme víc lidí, ten stejný song. Tak pojďte dát vědět, my pokračujeme dál. Jsem zvědavej.

0: Alok, Beberek, Šajich, Deep in Your Love na Fajnu, 20 minut po 8 hodině. Řešíme tady jedno jistý téma. Téma, které se týká hudby, wow. Téma, které zní, že aby se nám nějaký song oposlouchal, měli bychom si ho pustit 200krát, jo? Že 200krát, když si poslechnete nějaký song, tak pak se vám jako oposlouchá. Mě zajímalo, jestli máte vy nějaký song, který klidně můžete pustit 200krát, ale i přesto se vám neoposlouchá. Pojďme se podívat na to, co píšete. Čau Fiky, za mě je to song Counting Stars od One Republic. Ten nikdy neomrzí, zdraví Filip. Filipe, ano, opravdu, máš pravdu, ten opravdu nikdy neomrzí. Counting Stars, yes. Souhlasím. Ahoj. Já jsem na tohle třeba nemocný. Dvouhodinová cesta a jsem schopný poslouchat jednu písničku celou cestu. Tak to je hustý. To je hustý. Ale je fakt, že taky mám kolikrát třeba, že si zrovna najdu nějakou jako songu, která mě baví. A pak klidně poslouchám jako celou do kolečka, ale zase pak se mi poslouchá, že jo. To je to blbý. Tak to je hustý, to takhle zvládáš. Další zpráva, ahoj, fajn, písničky Eminema bych poslouchala xkrát denně a Dua Lipa taky, jasně, tak to není problém, to tady hrajeme xkrát denně, v pohodě, ladíš dobrý rádio. Další zpráva, ahoj, za mě Post Malone feat Luke Combs, Guy for Dead, škoda, že ji nehrajete, zdraví Mateo. Mateo, hele, tak se domluvíme, já mám rád taky country, tak já to tam někdy to pustím, jo, tak jo. Sara Rikas, Slzy, stvořil Boh. Nikdy se mi to neoposlouchá a vždy mám husí kůži. Ano, Sara je bohyně. Další tady taky posluchačka píše Sara Rikas, cigarety. Souhlasím.
1: Doufám, že to budem já, osaň správený stát.
0: Ahoj, já si ještě prozatím neoposlouchala Christmas True od Sabaton a že ji poslouchám už hodně dlouho. Alena, tak bacha, ať si neoposloucháš. To by bylo blbý. Hele, teď tady ještě na mě ukazuje náš hudební manažer, že mi dal do playlistu nějaký song, který se prej neoposlouchá jemu. Tak se na to schválně pojďme podívat, co to jako je za něj. Jo? Dobrý, Libore, dobrý vkus. Jež to před náma skrýval, ty jsi to takhle odhalil. Já jsem vždycky tak nějak tušil, že máš mi je rád. No jo.
1: Já tě budu milovat.
0: No tak jo, hezký ráno. S písničkama, který máme rádi. To už za malý okamžik bude dál. Éter fajnu. Hezký ráno.
2: Morning Boost. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
6: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
2: Fajn Radio.

0: Jonas Brothers, jejich Sucker. Půl devátý aktuální čas. A jak jste si možná někteří všímavě všimli, tak od začátku týhlenství hodiny tady jsem pouze sám. Ano, má kolegyně musela ze zdravotních důvodů odjet, ale mám jí v tuhle chvíli na drátě, aby nám řekla co a jak. Wendy, ahoj.
1: Zdravím,
0: tak
1: čau.
0: Co? Čau. Wendy, ale no. Počkej, oni se mě totiž lidi ptají, kde seš a jestli se ti něco nestalo. A já jakožto velmi strachující se kolega chci vědět, jak jsi na tom. Rozhodně ti nevolám kvůli tomu, že bych neměl o čem mluvit, jo?
1: Jo, je mi to jasný, dobrý. Hele, lidi, prostě jsem akutně poslala k doktorce, doktorka řekla, jo, přijeďte, prostě to stihnete. Jenomže byla taková zácpa, jsem vyslala 500 za taxík.
0: Počkej, co za zácpou? Co za zácpou? Ty nebo zácpa jako v autě?
1: No zácpa jako všude.
0: Všude zácpa.
1: Já ji nemám.
0: A jasně, dobrý.
1: Jakože, kdybych jela MHDčkem, tak je to delší, tak jsem prostě dala teda 500 za taxík, abych tam přijela a paní doktorka mi řekla, že no, už mám plný stavy, já už vás nevezmu.
0: Plný stavy, už tě nevím. Tak to je docela jako pech, jako.
1: Takže počkej. Super, mám přijít zítra.
0: Zítra? Takže ty jsi to tady lívla kvůli tomu, abys přišla zítra?
1: Mhm, ale takže nepřijdu zítra za tebou a přijdu zítra k doktorce.
0: Takže ty zítra tady nebudeš ani?
1: Asi ne.
0: Ne, co budu dělat?
1: Jakože, abych řekla pravdu, jak se mi doktorka fakt jako hodně omluvila, byla milá, takže,
0: a takže
1: aspoň tak.
0: Takže pořád nevíš, jak na tom seš, teda, jestli ne, umíráš nebo neumíráš?
1: Já si myslím, že umírám.
0: Jo. Takže už tě nemám pak čekat ani ve čtvrtek.
1: Víš co, už asi nikdy, hele.
0: Dobře, tak jo. Tak to, aby zase tady Dafonik vymyslel nějaký nový jingly. No, Wendy, tak jo, tak děkuju, že jsi nám to zvedla a doufám, že ti bude teda líp, že se jako uzdravíš a že aspoň třeba se ještě někdy uvidíme, no. Když tak přijde na pohřeb.
1: Jo, no nevím, jestli tě pozvu teda.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se.
0: Ale počkej, Wendy, a ještě jedna věc.
1: No.
0: Já jsem, protože jsem hodný kolega, tak jsem ti vybral song, aby ti bylo líp, jako na zlepšení nálady.
1: No.
0: Hele, poslouchej,
1: jo. Jaký? No.
0: Tenhle, pro tebe. To je banger, ne?
1: Ty jsi tak otravnej, to není možný.
0: A jedem! Jo?
1: Bomba, no, jsem vždycky chtěla.
0: Všichni vědí, že se Wendy polámala, jo?
1: Super, mám radost, že to slyší, nevím, kolik lidí momentálně.
0: Nemoc. Jen tak dvě autoarény, klidu. Tak jo.
1: Tak, klidu.
0: Měj se krásně, užívej, ať je ti líp, jo?
1: Děkuju, mějte se, čau.
0: Zas někdy, čau. Dámy a pánové, Wendy, pro ní písnička právě teďkon.

0: Kamarád jeho Be Mine na Fajnu. 2 minuty před 9:15, to je aktuální čas. My si pojďme představit songy, který za malý okamžik proběhnou éterem tady na Fajnu. A protože už není pondělí, ale je úterý, což teda nedává nějak jako smysl extra, tak Hurts Purpidus Commission, jejich Wonderful Life. Což o něco víc jako lepší life máme, když není pondělí. Tenhle oslý mustek nedával smysl, nevadí, pojďme dál. Co se tady objeví dál, bude tenhle song. Tenhle song, dámy a pánové, možná vybízí k jisté aktivitě, která se dělá ve dvou. Klidně ve třech, jo. Není to prší. Je to, no, víte asi co. Na svědomí tenhle song má Charlotte Gott. Charlotte Gott. To je ta Charlotte Gott, víte? Víte kdo? No tak to je ona. In Too Deep, tenhle song za malý okamžik na Fajnu. Plný kráse, tak jako Charlotte. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Fajn Radio. Next Generation.
7: Show od mladých pro mladé.
6: Pondělí až čtvrtek.
7: Od 8 večer.

To nejlepší z hit parád. All you gotta do is make a little room and give yourself time to breathe. When you feel down, no, you won't drown. To nejlepší ze stream.

Charlotte God, její In Too Deep na Fajnu, 8 minut před 9 hodinou, aktuální čas, čas, se kterým bohužel, možná bohu dík, končí pro dnešek Morning Boost. Je to tak, dneska jsme se dozvěděli fakt jako spousta věcí, dokonce tolik věcí, to jsem se ani nedělal včera jako přípravu večer. Dozvěděli jsme se třeba, že aby se ne jako nějaký song oposlouchal, musíme si ho pustit 200krát. Což při poslechu téhle stanice rozhodně nehrozí u žádného songu. Taky jsme se dozvěděli, že Liborovi, našemu hudebnímu manažerovi, se nikdy neoposlouchá tohle. A taky jsme se dozvěděli, že dneska listopad. Vlastně není listopad, ale je to úplně jedno. Když si představím, že tě už neuvidím, tak buď víc než samolá. Mně se to možná taky neoposlouchá, aby se neřeklo, jo? Tak mějte krásný zbytek dne, krásný úterý. Užívejte, už za malý okamžik Andrea Koučka, její Music Boost, pozor, neplest, Morning Boost a Music Boost, je v tom rozdíl. Jenom v názvu, ale jinak je v tom rozdíl. A zase zítra, od 6 do 9. A jak možná někteří víte, kteří jste poslouchali před malou chvilkou, možná bez Wendy. Uvidíme, jak na tom bude. Jo, uvidíme, jak na tom bude zdravotně. Musíme jí držet palce, protože já tady fakt sám nechci bejt. Tak zítra. Hezký úterý. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
2: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
3: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
4: Fajn Rádio. Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
6: Milion chvilek svolává na 5. května velký pochod Prahou. Cíl je jasný, upozornit na tlak na veřejnoprávní média a připomenout, že svoboda médií není samozřejmost. Organizátoři chtějí politikům ukázat, že lidi umí zvednout hlas a dokonce i zaplavit ulice. Žena v Číně vyhodila z balkónu asi 162 tisíc dolarů, a to v hotovosti, a na ulici se strhl doslova déšť peněz. Lidi okamžitě začali bankovky sbírat a situace se změnila v chaos. Policie teď zjišťuje, proč to vlastně udělala, a vyzývá všechny, aby peníze vrátili. Justin Bieber právě zbořil čísla na Spotify. Přes 139 milionů lidí ho měsíčně poslouchá, což z něj dělá jednoho z největších hráčů na této scéně.
4: Fine. Music Boost.
7: Music Boost.
8: Music Boost.
9: Andrea Kautzka.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Fine.
11: Hezký ráno, hezký den, hezký úterý, hezký sakra, co ještě může být hezký takhle v 9 ráno. Hezký kafe. Ano, krásný kafe, hezký Music Boost, který právě teď startuje. Andrea za mikrofonem, taky hezká. Pardon, to jsem se musela pochválit, jo? Trošku sebevědomíčka nahoru, pojďme si ho dát taky, vy jste taky určitě hezcí. No a pojďme si užít hezký playlist Fine Radio.
4: Music Boost.
12: Gimme Five. Fine.
11: Startuje Gimme Five, to je 5 songů na dnešní úterní rozjezd. Startuje ho Nico Santos. Tak hezký dopo.

úterní Gimme 5 na Fajnu Music Boostu uzavírá Jason Derulo. Take You Dancing, no a za chvilku pokračujeme. Ale je úterý 5. května, ale zkrácený týden, to znamená, že pocitově je jakoby už středa, rozumíme si, jo?

0: Jsme zase blíž víkendu. Za chvilku Zara Larsson, Midnight Sun. A doplní taky Taylor Swift, její Ophelia, no prostě klasika, která pořád bourá trendy. Tak krásný dopoledne, hezký úterý, ale to je fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Mami, proč máme vysavač smyčku od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
0: Ano.
2: A teď?
0: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak ho nem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Fajn Rádio.

Tate McRae, taky Tiesto. Minuta po půl desátý, vy si dáváte dnešní fajn. Hele, co takhle dneska říct třeba kolegům, že byste zítra mohli do práce přijít třeba v nějakým kostýmu. Třeba kostým dinosaura. Kanada totiž má nový rekord, který nás může inspirovat. 682 lidí v kostýmech dinosaurů na jedné univerzitě. Já si myslím, že tohle je přesně to vysoké školství, jako chceme vidět. Tohle má podle mě úroveň. Překonali rekord z Floridy, tam jich bylo pouhých 468, což znamená, prosím vás, že někde na světě v tenhle moment existuje soutěž, kdo má víc lidí převlečených za T-rexe. Jo? A my jsme si mysleli, sakra, že už víme všechno a že lidstvo dosáhlo všeho. Ne. To znamená, jestli někdo někde dokázal dát do jedné budovy skoro 700 dinosaurů, proč by se nám to nemohlo třeba povést v práci, no? Pojďme to zkusit. A kdo mi zítra pošle fotku, tak mu posílám klíčenku. Posloucháš? Fajn.

0: Song, který mi doslova trhá srdce, na kterém si ujíždím, Survive od Luise Capaldiho. My jsme si ho dali 2 minutky do 9:45 na Fajnu. No a já v tenhle čas, v tenhle den, mám na vás takovou záludnou otázku k zamyšlení. Kdybyste mohli vybrat jednu jakoukoliv záležitost, kam byste museli dělat IQ testy, abyste vlastně mohli vstoupit, nebo abyste prostě mohli absolvovat tu určitou činnost, co by to bylo? Teď se totiž přišlo na to, že se budou dělat IQ testy někam konkrétně. Já vám to ještě nechci prozrazovat, protože chci, abyste to měli náročnější, abyste se nad tím nejdřív zamysleli. Za chvilku vám řeknu, kam ty IQ testy se budou dělat. Myslím si, že vás to mile překvapí. Ale pojďte mi 724634634 napsat, kam ještě jinam by se podle vás měly dělat IQ testy. A neříkejte do rádia. Já tu práci mám docela ráda. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
12: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Fajn Rádio.

0: obsahuje slovo party, to znamená, co je mega dobrý. Vytvím si bíž, honey, at the party, na fajnu. V Dánsku teď řeší nově výběrový řízení, který není na práci, ale na spermie. Ještě než se podíváme do toho Dánska, já jsem vám před chvilkou položila zásadní otázku. Kdybyste mohli vybrat jednu, jakoukoliv záležitost, kam by se podle vás museli dělat IQ testy, co by to bylo? No a vy píšete, rozhodně bych začala dělat IQ testy před těhotenstvím. Některé existence by se neměly dál rozmnožovat. Hezký den, Klára. Tak tohle je názor Kláry, já se pod ní 100% podepisuju. Proč ne? Dávalo by to smysl. Trezy píše, ahoj, jediný rozumný mě napadá řidičák, jak se říká, dneska má řidičák každý blbec. Ano, taky podepisuju. IQ testy pro řidičský průkaz. Taky někdo píše, že určitě do voleb. Tak tohle je takový už jako ostrý téma, ale jo, proč ne? Dělat IQ testy k tomu, abyste mohli jít volit? Třeba by ty volby konečně dopadly jinak, no nevadí. Každopádně, vaše názory, děkuju za ně, ať je to těhotenství, ať je to řidičák, ať je to práce, ať je to cokoliv. V Dánsku zavedli totiž IQ testy na spermie. Některé kliniky nastavili taky vlastní pravidla, že abyste mohli darovat spermie, tak musíte vlastně mít IQ nad 85. To znamená, kdo má pod 85, tak prostě bohužel neprojde, jo. Je to poprvé v historii, úplně poprvé, kdy někdo vlastně rozhoduje, jestli můžete nebo nemůžete být dárcem spermatu jenom kvůli tomu, co máte v hlavě. No, proč ne? Hele, myslete si o tom, co chcete, já si myslím, že to není moc špatný. Ale přijde mi takový zvláštní ta praxe toho odmítnutí, jo? Představte si, že tam sedíte, teď se přijde na to, že máte IQ pod 85 a dostanete tu větu. Hele, dobrý, spermie je rychlý, zdravý, ale prostě tvoje geny by mohly ještě dodělat maturitu.
1: Tohle je fajn. Fajn.

První společnou hodinku uzavírá Sombr na Fajnu. Hodinku, ve které jsme zjistili to nejdůležitější, a to je to, že v Dánsku musíte mít chytrý spermie. A to je to nejdůležitější pro dnešní úterý. Půjdeme do dalšího startu hodiny. Čekají nás zprávy s Míšou, tak se o to neochuťte. No a zůstaňte, protože další hodina zase bude něčím speciální. Zase zjistíme něco, co nám jistě ovlivní životy. Music.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Fajn Radio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: EET se má vrátit. Vláda ho plánuje znovu spustit od roku 2027. Spolu s ním ale přihazuje i úlevy. Zpátky má být sleva na studenta a taky školkovné pro rodiče. Cílem je prostě víc peněz do rozpočtu a menší tlak na rodiny. Najít pravou lásku není nic lehkýho. Podle některých odhadů máte šanci tak 3 až 5%. A nejde jenom o jiskru nebo správný moment. Důležitý je, jestli si sednete celkově dlouhodobě. Netflix rozšiřuje univerzum Stranger Things a po rychlém úspěchu animovaného spin-offu rovnou potvrdil i druhou řadu. Vracíme se zpátky do města a do roku 1985 mezi hlavní sérií s novými příšerami a taky pořádnou silnou nostalgií osmdesátek. Já doufám, že se těšíte, protože Netflix sází samozřejmě na jistotu.
6: Fajn. Music Boost.
8: Music Boost.
9: Music Boost.
10: Andrea Kautzka.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Další hodinku vezmeme úplně jednoduše, jo? Vezmeme to přes drátový sluchátka. Ano, světe děvce, vrátili se do společnosti a my to můžeme probrat. A taky si střihneme lubriku. No, tak jednoduchý to je. Všechno s playlistem Fajnu, tak zůstaňte s náma.
6: Music Boost.
11: Tohle už Weekend in Your Eyes. Tak hezký úterý a užívejte si to hezky po svém, jo? Kafičko, čilíček a tak.

Tohle je Joe, jeho End of Beginning. 13 minut po 10. na Fajnu. Ale jak nemáš dráty, tak nejseš in. Po 5 letem pokles... Ale jak nemáš dráty, tak nejseš in. Po 5 letem poklesu prodeju zažívají

mají drátový sluchátka. Zatímco prosím vás v roce 2024 ten trh zaznamenal propad o 42 milionů dolarů, tak rok 25 přinesl obrat k lepšímu a začátek letošního roku 26 hlásí velký nárůst o 100 milionů dolarů drátových sluchátek. Trošku to teda podpořili celebrity, protože co my víme, hele, když vidíme nějaký svý ikony, že má drátový sluchátka, musíme je mít taky, jo. Různě se i nechávají lidi stříhat podle svých idolů, takže tohle asi není takový velký šok. Cristiano Ronaldo třeba má drátový sluchátka, stejně jako Zendaya. Jo, to jsou takový dvě velký jména, který asi ovlivnili řadu z nás. To znamená, drátový sluchátka, prosím vás, mají teď přednost před těmi bezdrátovými. Já tomu teda moc nerozumím, já bych se k těm drátovým asi nevrátila. Asi kvůli tomu, že se to prostě motá, musíte to furt rozvazovat, prostě o tom zavází to, teď to spadne z toho ucha, trčí to v té někde na zemi v louži. Je to takový prostě, já nevím, proč se vracet k něčemu horšímu, než máme teď. 724634634. Kdo z vás má dobrovolně drátový sluchátka, respektive kdo má drátový sluchátka a nechtěl by ty bezdrátový? Potřebuju odpověď.

0: personál.
1: Tohle byl Miley Sweet na fajnou jeho Nice to Meet You. Ah, dámy a pánové, máme tady takový zvláštní okamžik toho, kdy jsem se nejenom já, ale možná my všichni stali obětí blbého článku. Já jsem tady před chvilkou vlastně říkala, že se vrátili do společnosti bezdrátový sluchátka. Já jsem to ještě celý jednou prošla, ty zdroje, všechno. Všechno opravdu nasvědčuje tomu, že je to real, že bezdrátový sluchátka se ve velkým vrátili do společnosti a lidé vlastně díky i celebritám chtějí jakoby mít častěji než ty bezdrátový, protože Cristiano Ronaldo, Zendaya, všichni se vrátili k těm klasickým zdrátem. Jenže přišla do studia SMS-ka, která všechno vyvrací. Ahoj, mám důležitou otázku. Kam to ty lidi strkají, když ty telefony nemají jack? Dámy a pánové, jak je to teda možný? Jak se mohli vrátit teda klasický drátový sluchátka? Aha, tady se totiž nepíše, že poslouchají hudbu. Takže oni se vrátili jenom klasický drátový sluchátka. Jen asi pro efekt. Možná ty lidi vlastně nosí jenom drátový sluchátka a dělají, že něco poslouchají. Možná je to způsob nějaký nový terapie, proč ne, pojďme to zkusit. Ale tohle je docela záhadný, ne? Co poslouchá teda Zendaya, když to nemá kam strkat? Hej, pojďme na to přijít, to je fakt divný. 724634634. Má někdo pro Andreu dneska odpověď? Music Boost. Music Boost.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než miliardu a půl. Eurojackpot na věky za vodou.
12: Fajn Radio.
13: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
14: Instagram,
13: YouTube,
14: TikTok,
13: co je zrovna teď in. Fajn.
14: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Jsme fajn?
14: Fajn.

Dáváte si fajn, tohle byl Hozier, Hold Too Sweet. Já musím všem poděkovat, všem z vás, kdo mi psal ohledně těch sluchátek. Dámy a pánové, máme prostě návrat těch klasických drátových sluchátek. Já jsem tady pak četla SMSku, která vlastně odhalila takovou krutou pravdu toho, kam se ty sluchátka vlastně strkají, jo? Když vlastně ty telefony už nemají tu redukci. Já vám strašně moc děkuju, protože vás napsalo, já jsem si to musela spočítat, napsalo vás 45 lidí mi napsalo, někdo dokonce i poslal fotku těch sluchátek. Ahoj, nová drátová sluchátka mají už konektor jako nabíječky. Takže tady je pravda, jo. Oni ty sluchátka vyrábějí už prostě s tím novým koncem, s tím C-čkem, že světe div se, nebylo to tak úplně náročný, mohlo mě to napadnout, ale vy jste prostě lepší a já děkuju za to, že vás mám. Nicméně přišla SMSka, která si zaslouží zmínit, je od Tibora. Trošku vám možná stejně jako mě vyrazí dech. Ahoj, ty sluchátka mají na konci buď USB-C a dá se to zapojit normálně do telefonu, nebo se prodává redukce z jacka na USB-C. Takže normálně poslouchají hudbu z mobilu. By the way, zrovna rodíme a posloucháme vás přitom. Pozdravujte maminku Teresku. Takhle my gratulujeme, pozdravujeme maminku Teresku, ať všechno dopadne dobře. Já si jenom nedokážu představit tu situaci. Prostě rodíte. A v tu chvíli, počkej, drahá, počkej, já vím, že máš kontrakci, ale já musím ty Andreje napsat, sakra, jak je to s těma sluchátkama. Takže, Tibore, i za tuhle záchranu děkuju, že si přijde mi to komický, ale vlastně mi to přijde krásný, že vy vlastně v jakýkoliv situaci mě v tom nenecháte. Vy prostě napíšete, ať rodíte, ať někam chvátáte, ať nestíháte. Vy jste tady vždycky s fajnem a proto vás miluju.

0: Dáváte si dnešní úterní Music Boost na fajnu přesně ve 10:45. Teď máme takový ten čas udělat si kafe nebo se věnovat tomu, čemu se věnovat máte. Tak slyšeli jsme tady vlastně od jednoho posluchače, že jeho vlastně manželka nebo přítelkyně právě rodí, takže někdo se teď věnuje tomu, aby porodil, někdo se teď věnuje tomu, aby třeba odeslal e-maily. A já se teď věnuju tomu, abych vám pouštěla ty nejlepší tracky. Třeba k tomu porodu, třeba k té kávě, třeba k těm e-mailům. Za chvilku tohle. Hodně oblíbený song, elektronický track od francouzského dua Offenbach. Je to postavený na hodně energetickým tanečním beatu. Samply z 80. prostě klasika. Tohle bude Overdrive. Za chvilku. Music Boost.
1: Fajn. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels. Under Armour
4: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
8: Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post
9: Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Podle jednoho neoficiálního průzkumu až 70% lidí tráví více času editováním sprostých videí než samotným aktem. No jo, tak dává to smysl, realita je složitá, že jo, nedá se přetočit, nedá se zopakovat, nedá se dokonce ani upravit efektem. Realitu, tu musíte umět.
1: Tohle je fajn. Fajn.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Fajn Radio.
7: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Tenhle týden je v Česku dost nabitej. Přes 92 tisíc studentů skládá státní maturity, což je nejvíc od roku 2014. Včera ráno to odstartovala matematika, odpoledne angličtina a dneska čeká všechny čeština. V Mexiku policie pátrala po pohřešované ženě. Jenže když narazila, fotky na sítích trošičku byly přefiltrovaný a vůbec neseděly s realitou. Místo rychlé identifikace z toho byl chaos a rozjela se debata, jak moc můžou filtry v krizových situacích uškodit. Naštěstí to má dobrý konec, ženu po 4 dnech našli a to úplně živou. Krasobruslařka Alisa Liu právě dropnula novou věc. Stala se novou ambasadorkou společnosti Louis Vuitton. Ve 20 letech tak dopuje v svět špičkového sportu, no a taky propojuje právě ten sport a high fashion, což přesně sedí do vibe značky.
6: Fine. Music Boost.
9: Music Boost. Music Boost.
7: Andrea Kautzka.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Dám si 20. Klasická hláška, kterou mnozí z vás možná u někoho vnímali jako výmluvu. Já jsem ale nově zjistila, že to reálně existuje. No, o tom si řekneme něco málo už za chvilku. No a pokračujeme. Poslední společná hoďka dnešního Music Boostu.
6: Music Boost.

Tohle je song My Loving z Oni Forera. 10 minut po 11. hodině na Fajnu. No a já si dám asi 20. Dám si 20, taková ta klasická hláška, která vypadá jako výmluva často, jo? Ale je to, prosím vás, vědecky podložený výkon. Je to nově podle nějaký studie, kdy se přišlo na to, že lehnout si během dne na 20 minut a fakt si jako zdřímnout a odpočinout si má ten efekt, že si vlastně ulevíte a probudíte se jako nový člověk a ten den toho ještě víc zvládnete. Jste prostě efektivnější. Jenom díky těm 20 minutám. Ideálně, jo, 20 minut. To, co je právě na tomto nejhorší, je, že lidi mají tendenci se po těch 20 minutách neprobouzet, ale pokračovat, jo. Dát si 20 krát 20, no a je to háje, jo. To je taková ta moje klasika, kdy já si řeknu, dám si 20, ale lehnu si a pak vstanu po 2 hodinách. Nevím úplně, kde jsem, mám na sobě ponožky, nevím, jak jsem se svlíkla a je rok 2007 pocitově. Jo, je prostě ta jako dezorientace toho prostoru, když si já dám 20, tak je to jakoby šílený. Takže každopádně, když natrénujete prej fakt těch 20 minut, dáte si budík a fakt vstanete, tak to má prostě dobrý efekt. Krátký šlofík, trošku hlubokýho dýchání, vypnout hlavu, jo, a pak prostě ještě to hodně uděláte. Takže když prosím vás uvidíte někoho třeba, jak leží v parku na lavičce, tak není divnej. Pravděpodobně ani nepotřebuje pomoc. On jenom regeneruje a to profesionálně. Baby, let's go. Summer banger.

Dermon Kennedy, ho Power On Me na fajnu. 19. minuta po 11. A Sofián Mešmeš hlásí další záležitost. Sofián, dámy a pánové, přivádí pražskou zastávku, přidává pražskou zastávku Štvanice 28. srpen. To znamená, že jestli nemáte 28. srpna co dělat, tak jeďte do Prahy. Bude tam největší show v jeho kariéře. Měl by to být jeho největší koncert, který nabídne největší produkci. A pozor, 360

0: 60-kovou stage. To znamená, že ho uvidíte ve všech uhlích. No ano, uvidíte Sofiana i s uhlím. Prostě z každého úhlu uvidíte Sofiana, prostě, no a to si co všichni zasloužíme. To znamená, pište si 28. srpen, podívejte se, jestli jsou ještě lístky, nebo čekujte to, bude tam prej i DJ Manené, prostě velká záležitost, velká show. No a kdo viděl někdy veřejně vystupovat Sofiana, tak ví, že je to fakt jako mega show. A bude to mega show. Tak se vidíme. Music Boost. Music Boost.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
8: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
9: Fajn Rádio.

Dua Lipa, její Houdini. Minutu po 12. na Fajnu. Dneska je velký den pro jednoho známého interpreta. Jmenuje se Shawn Mendes a slaví 11 let. 11 let od vydání skladby Stitches, neboli Stehy, a vlastně skladby, která ho proslavila. Dá se říct, že Shawn Mendes do té doby nebyl moc jakoby známý. A tahle písnička, tahle jediná písnička 5. května roku 2015 vlastně zvládla to, že se dostala do známého žebříčku Billboard Hot 100. Dostala se na 4. místo, což je fakt vysoko. No a toho dostalo tam, kde je? To znamená Stitches, tyhle stehy, tahle zraňující skladba o tom, jak je láska náročná, o tom, že když vás někdo miluje a zraní, tak máte pak Stitches, máte pak ty stehy. Tak tenhle song z něho udělal Shawna Mendese, který ho známe. No a protože, já znám Libora Červinku, to je náš hudební manažer, a vy ho taky už znáte, tak víte, co se stalo, že jo? Jo, Shawn Mendes a jeho Stitches právě teď na Fajnu. I thought that I'd been hurt before.

0: Tohle byl Benson Boone na Fajnu v Music Busu, 4:45. No a my společně máme už jenom, dá se říct, 18 minutek společného času. Co bychom ještě stihli? Co bych vám ještě mohla říct, co bych vám mohla do toho života poradit? Dejte si kafe, další. To vám změní dnešní dopoledne. Já nevím proč, kde to v mojí hlavě vzniklo, ale pokaždý, když hraje Harry Styles a hraje jakýkoliv song, tak mám pocit, že je jako léto, že je opravdu ten letní vibe, jeho songy jsou hodně takový jako drink v ruce, shiny sluníčko, užíváme si život, život má zase smysl. Tohle je jeho nový song, American Girls. Já vím, trošku provokace, že my český holky budeme poslouchat teď o těch amerických, ale prostě tak to je. Je to dobrá písnička a proto si ji za chvilku na Fajnu dáme. Tak hezky dopo. Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
7: Fajn Radio. Instagram.
8: YouTube.
7: TikTok.
8: Co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio. To nejsou

American Girl, tohle je Harry Styles, náš poslední společný song, ano, je to tak. Music Boost je u konce, já vím, je to těžký se vždycky odloučit, ale musíte si uvědomit, že zítra v 9.00 se zase slyšíme. Teda takhle, vy mě slyšíte, já vás neslyším, ale abyste věděli, já se vždycky představuju, co děláte, jak vypadáte, jo? To znamená, jsem na vás napojená, nebojte se ničeho. Zítra se na vás zase těším, teď už Kristýnka, dá si s váma další 3 společné hodinky, dá si s váma dnešní odpoledne, no a zítra společně zase něco zjistíme, dáme si lubriku. Dneska jsme třeba zjistili to, že v Dánsku musíte mít chytrý spermie na to, abyste je mohli darovat, no a zítra to bude určitě zase něco obohacujícího. Já vám děkuju za dnešek. Těším se na středeční dopolední vysílání. A pamatujte zítra, co? Budu zase opět jenom vaše.

0: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Fajn Rádio. Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
6: Milion chvilek svolává na 5. května velký pochod Prahou. Cíl je jasný, upozornit na tlak na veřejnoprávní média a připomenout, že svoboda médií není samozřejmost. Organizátoři chtějí politikům ukázat, že lidi umí zvednout hlas i zaplnit ulice. Žena v Číně vyhodila z balkónu asi 162 tisíc dolarů v hotovosti a na ulici se strhl doslova déšť peněz. Lidi okamžitě začali bankovky sbírat a situace se změnila v chaos. Policie teď zjišťuje, proč to udělala a vyzývá všechny, aby peníze vrátili. Justin Bieber právě zbořil čísla na Spotify. Přes 139 milionů lidí ho měsíčně poslouchá. To z něj dělá největšího hráče na scéně.
7: Čauky, krásný odpoledne, začínáme tenhle Fine Warm-up se mnou s Kristý za Majkem. Čekají nás tři společné hočky, venku je cítit jaro, je to krásný, jsou tam taky cítit lháři. Cože? No o tom si povíme něco už za malý moment, jak poznat lháře po čuchu. Teď nás čeká Fine Song, Artemas, I Like The Way You.

Viz DMC, Bees and Honey a jejich Show Me Love. My se tím ladíme takhle už na takovej ten letní mood tady na Fajnu 12.11. No a lháře, ty poznáte podle čuchu. Ptáte se jak? Nic vám v hlavě neotevře ztracený vzpomínky. Nic to neudělá tak, jako vůně a pachy. Znáte to? Vůně bábovky vaší babičky. Vůně kůže na pásku vašeho táty. Pod spolužáka, se kterým jste museli rok sedět v jedné lavici a který strašně smrděl. A nebo voňavka vašeho ex. To stačí, abyste prošli kolem někoho, kdo takhle voní a normálně se vám chce zvracet. Lidský mozek, ta naše hlavička je prostě tak chytrá, že stačí nějaká vůně a my si to spojíme s lidma i s jejich vlastnostma. Takže už na dálku víte, jestli ten člověk třeba voní Dior Sauvage, tak víte, že to bude lhář. Jo, lež možná nemá krátký nohy, ale za to má hodně dobrý parfém. A tenhle parfém je v podstatě mezinárodní signál, proto budu ti lhát i o tom, co jsem měl k snídani. Ale pokud se bavíme o ženských, protože samozřejmě tam to platí taky, tak zase víte, že když třeba bude vonět voňavkou Good Girl od Caroline Herrery, tak má k tomu být hodná holka asi tak blízko jako já, když jdu v pátek večer do Dlouhý. Když tak jste mě tam nikdy nepotkali, jo? Napište mi, jaký voňavky jsou absolutní red flag pro vás. Dejte mi to na 724-634-634. Chci voňavky vůně, které jsou pro vás red flag. A nás čeká song ideální do klubu Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure. Právě teď na Fajnu.

0: taky v tomhle songu slyšíte vždycky Whitney Houston, I just wanna dance with somebody. Slyšíte to tam, že jo? No není to ono. Byla to The Blessed Madonna a Clementine Douglas a jejich song Happier. 12.22, ladíte fajn. A my jsme spolu řešili, jaká voňavka je pro vás takovej red flag, že byste nejradši vyhlásili stav nouze. No a přišla odpověď od Natky, která píše, že na 100% by to podle ní byl 1 Million od Paco Rabanne. Naty, já souhlasím, přesně tuhle vůni nosil i můj ex. Je to náhoda? Nemyslím si. Natka píše, že Sauvage je ten stejný příklad, byl to sobec, lhář a manipulátor ve zlatý cihle. Vlastní zkušenost a prý se na to shodlo i dost lidí, co se o parfémy zajímá. Tak to máte bílý na černém, černý na bílém, slyšeli jste to, dejte si bacha, Sauvage a Million, 1 Million od Paco Rabanne. Vůně red flagu. My jdeme na další song, už za malou chvíli čeká nás třeba Killin a Stein. Vítej mezi náma, tak zůstaňte tady na fajnu.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
1: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
1: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
1: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Fajn Radio.
13: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

All Time Low a taky Black Bear dohrávají na fajnou píseň. Monstra zprávy dohráli 12.34 a Praha zakáže deštníky. Chce magistrát, abychom všichni zmokli, nebo je to pokus o nějakou mis mokré tričko? Tohle je hlavně špatná zpráva pro Rihannu, protože její slavný pozvání tohle. Můžeš postát pod mým deštníkem, narazilo na pražský magistrát. Praha oficiálně zakazuje ty legendární deštníkáře. To znamená naháněče, co vám nad hlavou mávají červeným deštníkem tak agresivně, že vy nevíte, jestli vám nabízejí okružní jízdu, nebo už vás reálně vyzývají na nějaký souboj. Upřímně, mě, když se někdo snaží spát tuhle zážitkovou jízdu autobusem, tak si pod slovem zážitek nepředstavuju sezení v zácpě v centru Prahy. Ale já mám takový doporučení. Pokud chcete opravdu dobrý zážitek, vykašlete se na tyhle turistické pasti. Prostě sedněte na noční tramvaj, na Palmovku nebo do Vysočan. Tam máte kolikrát takový vystoupení zdarma. Já jsem minule jela tramvají, byla tam normálně ženská, co dělala pole dance u tyče. Tý tramvaj, jo, zdarma pro všechny, takže mnohem podle mě lepší zážitek než tyhle turistické pasti. Dobře, že je Praha chce zakázat a je to, jak kdybyste si vyhodili kamínek z boty, který vás tam tlačí už 5 let, tak konečně tenhle moment nastal. No, dobrá zpráva pro Rihannu, dobrá zpráva pro nás a my jdem na další song, BTS a jejich Swim, právě teď na fajnu.

0: Pink Panthers a Zara Larsson nám takhle v poobědovém čase naservírovali tenhle top song s názvem Stateside. Ladíte fajné, no a nás čekají další ideální songy na takhle úterní odpoledne. Ať si ho uděláme ještě hezčí, rozjedeme to třeba společně s Haven a Kate and Aragon. Tenhle song získal hodně velkou pozornost na TikToku a taky je poněkud kontroverzní, protože se debatovalo o tom, že vokály tam vytvořila umělá inteligence. No, záleží, to nevíme, neposoudíme, ale je to dobrý song a proto si ho dáme už za chvíli tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda, prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Fajn Radio.

I Run, tak se jmenoval song, který jste právě doposlouchali od Haven a Caitlin Aragon. Fajn, ladíte a je 12.50. No a myslím, máte pocit, že platit na prvním rande za dva je přežitek. Tak buďte rádi, že nemusíte platit za 23 lidí. Protože jedna ženská v Americe se rozhodla, že dorazí na rande se 23 členy svý rodiny, jo, prostě sebrala babičky, tetičky, bratrance z třetího, pátého kolena, bez varování. A vy tam jenom sedíte na tom rande, snažíte se o oční kontakt a vedle vás si jedna z těch tetiček už objednává třetí porci nejdražšího stejku nebo třeba humra. Prej to měl být od té holky test štědrosti. No, ten chlap minimálně prošel s jedničkou, s hvězdičkou z logiky, protože během toho rande odešel na záchod, klasika, já si musím odskočit a už se nevrátil. Známe tenhle starý trik, ale stále funkční. No a výsledek tohohle hujerovit zájezdu, účet za $3,000, což je v přepočtu skoro 75 000 korun, který tý holce zůstaly viset na krku, aby si tu rodinou večeři sama zaplatila. Já si myslím, že dobrá karma. A jestli tohle měl být opravdu test štědrosti, tak jediný, co to otestovalo, je rychlost, jakou ten chlap dokázal najít unikový východ. Dobrý, cením. Mě zajímá, jaká věc vás donutila tímhle způsobem utíct z rande. Jestli jste někdy utekli z rande, ať už jste se vymluvili na záchod nebo na cokoliv jiného, napište mi to. 724-634-634 a my jdeme na další song. Tate McRae a její Just Keep Watching právě teď na Fajn.

0: krásný song, krásnýmu odpoledně. Miles Smith a také Niall Horan a jejich Drive Safe. No, tak já vám vzkazuju, ať taky řídíte opatrně, ať už jedete kamkoliv a my jedeme dál. Tady na Fajnu nás čekají další songy, vás ale ještě mezi tím čekají zprávy, tak se na ně počkejte a potom už jedeme třeba Zerb, Coldplay nebo taky Sombr. Tohle všechno za malý moment na Fajnu.
1: Fajn. Májové dny v online shop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
9: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
10: Fajn Rádio. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
12: EET se má vrátit. Vláda ho plánuje znovu spustit od roku 2027. Spolu s tím ale přihazuje i úlevy. Zpátky má být sleva na studenta a také školkovné pro rodiče. Cílem je víc peněz do rozpočtu a menší tlak na rodiny. Kritici ale říkají, že to může být spíš drahý kompromis. Najít pravou lásku není nic lehkýho. Podle některých odhadů máte šanci jen kolem 3 až 5%. A nejde jen o jiskru nebo správný moment. Důležitý je, jestli si sednete dlouhodobě. Netflix rozšiřuje univerzum Stranger Things a po rychlém úspěchu animovaného spin-offu rovnou potvrdil druhou řadu. Vracíme se do Hawkins v roce 1985, mezi hlavní sérií s novými příšerami a pořád silnou osmdesátkovou nostalgií. Netflix tím sází na jistotu. Značka funguje, tak ji jede dál na maximum.
10: Fajn.
0: Ahoj ještě jednou, tohle je Fine Warm Up se mnou s Kristý za Majkem. Druhá společná hoďka začíná právě teď a my si k ní dáme krásný songy, ať podpoříme to sluníčko venku, zaženeme všechny bouřky, ať už na obloze nebo ve vašem životě. Čeká nás třeba Zord, Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Tak pojďme na to, právě teď rozjíždíme další Fine Warm Up.
10: Please welcome to the stage.

0: Úterní odpoledne vyladíte fajn venku sluníčko a tohle byl Damiano David Tyla a taky Nile Rodgers a jejich song Talk to Me. Holky, která z vás se už musela naučit nazpaměť všechny dinosaury? Co? Povídejte. Dinosauři, to je téma, který podle mě poslední dobou extrémně rezonuje internetem a mám pocit, že asi nebudu jediná, která se začala učit jména dinosaurů, jenom aby věděla, o čem ten její novej objev mluví. Já jsem v téhle pasti teda taky a očividně i celý svět, protože třeba v Calgary se rozhodli, že uspořádají sraz dinosaurů. Říkáte si, co? Kde vzali dinosaury? Prostě lidi se převlíkají za dinosaury. Je to teď asi běžný, taková forma terapie, navlíc na sebe nafukovací oblek. Proč ne? Sešlo se tam v kostýmech celkem 682 lidí, díky čemu už zlomili světový rekord. Já si jenom představuju tu hromadu těch gumových potvor, co mají ruce tak krátký, ty plastové ručičky, že si ani nemůžou pořádně plásnout na to, že ten rekord zlomili. No ale říkám, já moc nechápu, jako proč je to dneska tak trendy, všude dinosauři, ale očividně na tom lidem záleží a záleží jim na tom, aby se jich někdo zeptal na tu otázku.
1: Dlouho se mě nikdo nezeptal, jaký je můj oblíbený dinosaur.
0: A protože já nechci, abyste byli smutný, že se vás dlouho nikdo nezeptal, tak se vás ptám a zároveň si tím rozšířím obzory. Jaký je váš nejoblíbenější dinosaur? Napište mi to na 724-634-634, dáme si tady takový průzkum oblíbených dinosaurů a pak si dáme taky song o lásce Dave Thames a jejich Raindance. Právě teď na fajnu.

0: Úterní odpoledne, venku sluníčko a tenhle song vás měl probudit. Ella Henderson a Rudimental a jejich Alibi. A já asi teda taky budu potřebovat alibi, protože já jsem se upsala k absolutní blbosti. Já nechápu, já jsem fakt někdy blondětá, nechápu, jak mě mohlo napadnout zeptat se vás na oblíbený dinosaury, protože teď jsem si na sebe ušila bič a musím tady ty dinosaury říct. A ono to není zas tak jednoduchý. Přišla zpráva. Můj oblíbený dinosaurus je, a teď bacha, Ichthyosaurus, jo? Snad jsem to zvládla dobře. Ví to čistě technicky není úplně pravej dinosaurus, ale je silly. Já jsem se podívala na obrázek, vypadá to jako delfín, za mě silly, líbí se mi moc, přidávám na seznam svých oblíbených taky. A pak přišla zpráva od Verči, která píše, že za ní je nejoblíbenější, to bude taky problém vyslovit, Parasaurolophus. A Verči je přes 20 a prý její obsese dinosaury dlouho nepřejde. No tak já zařazuju tyhle dva na svůj seznam, děkuji za sdílení a my jedem dál. Za malý moment třeba Molgrab a Milky, Just the way you are, tak buďte s náma na fajnu i dál. To jsem ale zarýmovala, že? Yeah, we
1: are fine. Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day. Under Armour
8: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot. Na věky za vodou.
15: Fajn Rádio.

sugar. Já doufám, že jste takhle při úterním odpoledni stejně high jako Harry Styles. 13.35 ladíte fajn a pokud ne, tak si dejte něco sladkýho, anebo se jděte projít třeba 450 kilometrů jako tenhle týpek. Zapomeňte na Foresta Gumpa. Máme novýho hrdinu, který definoval, co to je jít se vydejchat ven po hádce. Jak se říká, taková ta mental health walk, tenhle trend jít se projít pro svoje mentální zdraví, tohle je teď úplně na jiném levelu. Týpek, jeden Ital, se po výměně názorů s manželkou prostě rozhodl odejít 450 kilometrů daleko. Práskl dveřma a šel. A ne jenom kolem baráku, šel týden v kuse 60 kilometrů za den a zastavili ho až policajti ve 2 ráno na druhém konci republiky. Když se ho ptali, co tam dělá, tak jim prej řekl, že už je jenom trošku unavený, protože toho ušel fakt hodně. Tohle není už jenom obyčejná procházka, to je regulární maraton. Představte si, jak moc vás někdo musí vytočit, aby vás to pohánilo 450 kilometrů někam na druhý konec země. To už není jenom obyčejná hádka o neumytý nádobí, to je podle mě regulárně přihláška na olympiádu. Mohlo by to fungovat. Takže mě zajímá, co vy, jak řešíte, když se pohádáte s někým, ať už s kámošem nebo s vaší drahou polovičkou. Stačí vám obejít párkrát blok, nebo se taky vydáváte třeba z Prahy do Ostravy, z Brna do Prahy, jak to máte? Napište na 724634634 a my si dáme song, který je pro všechny, který radši než chůzí řeší hádku třeba někde na parketě. Tame Impala, Genie a jejich Drákula. Tenhle song, který vás rozhodně dostane do pohybu právě teď tady na Fajnu.

0: Lost Boy, Moby a Sophie and the Giants si očividně dali za úkol vás při tomhle odpolední úplně nabudit, protože tenhle track Last Summer věřím, že vás rozhejbal. No a my jsme společně řešili, jak prožíváte hádky a co děláte, abyste se po hádkách uklidnili. A napsala Barča, která napsala, že si vezme kreditku a jde do drogerky. To je podle mě docela dobrá metoda. Partner si pak myslí, že on tu hádku vyhrál, přitom partnerka vyhrála rtěnku, nový stíny, bůh ví co všechno, a on to všechno zaplatil. No, kdo je tady vítěz teď, že jo? A my jdem na další dobrý songy. BB Rexha a Faithless už za malý moment tady na Fightnu, tak poslouchejte dál.
1: Fajn. Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
12: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
13: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Fajn rádio.

Úterní odpoledne vám zlepšil Sony Fodera, taky Krystal a Banger My Loving právě na Fajnu 13.52. Já jsem si doteď myslela, že největší trapnost je mávat někomu, kdo vám pak nezamává zpátky. Ale ne, má to novej level. Pořád je to asi lepší zamávat někomu, kdo vám nezamává zpátky, než si hrát na doktora Doolittla a myslet si, že mluvíte se zvířatama. Jo, ne, tohle se nestalo mně. Jo, neopravdu, opravdu ne, ale je dva týpci v Británii na sebe pravidelně přes rok houkali přes plot a mysleli si, že se baví se sovou. Ale jenom houkali navzájem. A jak se na to přišlo? Až v té době, když se sešly jejich manželky a ta jedna povídá tý druhý. Hele, já nevím, ten můj manžel, on prostě každý večer chodí houkat na nějakou sovu. Ta druhá říká, no prosím tě, můj taky. Jo, a takhle přišli na to, že každý houká na toho druhýho. A mě teď vlastně tak napadá, já už týden mňoukám na sousedovic kočku. Tak asi budu doufat, že to je opravdu kočka. No, možná ne, možná to je taky soused z druhého patra, ale tak stane se. Mě zajímá, jaký zvíře byste chtěli, aby dokázalo mluvit s váma, nebo vy, s jakým zvířetem byste chtěli umět mluvit. Můžete si vybrat jenom jeden druh. Na 724-634-634 a my jedeme dál. Alex Warren Eternity, právě teď na Fajnu.

0: Kid, Zane a jejich trampolín. Právě teď dohrál na fajnou za minutku, je 2:00. No a to znamená, že my sice nekončíme, ale pokračujeme dál. Vás čekají zprávy a pak už jedem další songy. Imagine Dragons nebo taky Ray, tohle všechno. Za malý moment na fajnu, tak zůstaňte se mnou. We got that hit.
1: Fine. Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Fajn Rádio. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
8: Tenhle týden je v Česku dost nabitej. Přes 92 tisíc studentů skládá státní maturity a to je nejvíc od roku 2014. Včera ráno to odstartovala matematika, odpoledne angličtina a dneska čeká všechny čeština. V Mexiku policie pátrala po pohřešované ženě, jenže narazila. Fotky ze sítí byly tak přefiltrované, že vůbec neseděly s realitou. Místo rychlý identifikace z toho byl chaos a rozjela se debata, jak moc můžou filtry v krizových situacích uškodit. Naštěstí dobrý konec, ženu po 4 dnech našli živou. Ale je to docela wake-up call, že ne všechno, co vidíte na sítích, je real. Krasobruslařka Alyssa Liu právě dropnula velkou věc. Stala se novou ambasadorkou společnosti Louis Vuitton. Ve 20 tak propojuje svět špičkového sportu a high fashion. To přesně sedí vibe značky. Fajn.
0: Začínáme další společnou hoďku se mnou s Kristý za Majkem. Tohle je váš warm-up a my si dáme tip třeba na to nejlepší místo anebo nejhorší, kde se rozejít s člověkem. Jo, tohle si povíme a taky dobrý songy Imagine Dragons, Bad Liar, tím to odstartujeme, pak taky Ray, Miles Smith, je tady toho dost a bude to dobrý. Krásný úterní odpoledne, rozjíždíme to právě teď.

Rain nám právě rozpívala její mega hit Where is my husband na fajnou 10 minutek po druhé hodině. No a jestli jste někdy dostali kopačky přes SMSku a mysleli jste si, že to je to nejhorší, co vás kdy potkalo, tak buďte rádi, že to bylo jenom přes zprávy a ne někde uprostřed lesa. To je totiž nový trend, který mu se říká Alpine Divorce. Jo, takhle kouzelně to zní. A je to situace, kdy vás partner vezme na romantickou túru do hor, jenom aby vás tam pak nechal uprostřed toho ničeho a prostě odešel domů po svých solo. Upřímně, tohle je podle mě největší level vztahového sadismu, o jakém jsem kdy slyšela, protože představa, že mě někdo nechá v lese bez signálu s medvědama, s klíšťatama a ještě se mnou rozejde, no tak to já bych asi do 5 minut umřela a byl by to můj konec. Tenhle termín teď teda trenduje na TikToku a já doufám, že se to nikdy nestane mně ani nikomu z vás. Každopádně dejte si bacha, jestli vám partner v blízké době řekne, že vás chce vzít někam do hor na borůvky a má pro vás překvapení pod vrcholem, tak to překvapení dost možná bude rozchod. Dejte si na to bacha. A napište mi, na jakém nejhorším místě se někdo kdy rozešel s váma. Protože to je něco, co mě fakt zajímá. Ať vím, na co si dát pozor. Až mě někdo pozve na rande na takový místo, tak ať tam nechodím, jo? Takže na jakém nejhorším místě se s váma kdy kdo rozešel? Napište mi to 724634634, jak už to znáte. A dáme si song Miles Smith Stargazing. Taky už dobře znáte, taky vás bude bavit. Tak pojďme na to, tady na fajnu.

Lady Gaga a její Dead Dance jste právě teď doposlouchali na Fajnu. Máme 14.20 a tady máme taky téma. Řešili jsme, jaký je nejhorší místo na rozchod. Přišla zpráva od Terky, píše: zdravím Fajn Rádio, můj první přítel se mnou rozešel v Mekáči u jídla a druhý partner, když jsem byla na dovolený v Dubaji a on zůstal sám doma s kamarádama. Trošku bych podezřívala ty kamarády, že v tom mají prsty a asi bych jim vyčinila

0: že ho donutili k takovému činu. No a jinak prostě asi na rozchod není ani dobrý místo, ani čas. Pojďme si to říct, ať už se to stane kdekoliv, je to prostě blbý. Tak rychle pryč od toho, jdeme na další songy. Už za malou chvíli třeba Young Blood nebo taky James Hype. Tak si na to počkejte, jdem na to. Turn up hit music.
1: Fine. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Fajn Rádio. Instagram.
7: YouTube.
6: TikTok.
7: Co je zrovna teď in.
6: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn?

Úterní odpoledne, 14:30 a vám dohrál do uší nádherný hlas Shawna Mendesa a jeho songu Why, Why, Why. No a zapomeňte na Rovy od Chanelu, protože teď je trendy pískovec. V Americe proběhla jedna z největších módních akcí roku, Met Gala. Vždycky se na to všichni těšíme a módní policie internetová už je samozřejmě v akci a všechno se to probírá, řeší. No ale jestli někdo zapůsobil na mě, tak je to Heidi Klum. Tahle absolutní final boss královna halloweenských kostýmů samozřejmě opět nesklamala. Přišla jako oživlá antická socha. Vypadá u toho teda trošku jako mladší sestra Krakena z Pirátů z Karibiku. Jo, trošku to budí strach, ale ta ženská si svůj domácí úkol splnila naplno, protože téma bylo móda je umění a ona fakt vypadá jak živá socha. Je to tak poctivý, až z toho tuhne krev v žilách i ta sádra na obliči. Takže zatímco my řešíme, jestli nám dobře sedí šaty, všechny ty celebrity se tam snaží vypadat dobře, ta Heidi řeší, jestli se pod tím nánosem pískovce vůbec dokáže nadechnout. Mě fascinuje, že většina modelek se vždycky fakt snaží vypadat co nejvíc sexy a jakoby I don't judge. Ale Heidi, ta chce vypadat jak něco, co vykopali v Pompejích. Je to bizarní, je to geniální a je to přesně ten důvod, proč tuhle ženskou buď milujete, nebo nenávidíte. A jestli něco teď budete milovat, tak je to další song, který tady pro vás mám. Je to Arlo Parks a její píseň Two Sided o tom, když řešíte, jestli něčí city jsou oboustranný. Tak jdem na to právě teď.

0: ať už si dáváte kávu, desert, cokoliv, tak tohle věřím, že vám tu chuť ještě zlepšilo Lil Nas X a jeho song That's What I Want. Právě teď dohrál na fajnu 14.42 a my pokračujeme dál. Další song, který nás čeká, nás trošku vrátí do minulosti. Watch me. Někteří z vás to možná poznají, Dua Lipa a její track Dance the Night, který se objevil v Barbie filmu. Jo, Barbie film a léto 2023, to byla krása. Tak se k tomu pojďme vrátit už za malou chvíli, ať je všechno růžový jako v tom Barbie filmu. Tak půjdeme na to za chvilku na fajnu.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Fajn Rádio. Poslouchej Fajn online.
10: Přes webovky fajnradio.cz.

Rose a Born to Die, song country, který jsme si dali na rozloučenou, protože jak už víte, blíží se třetí hodina, to znamená, že já vám musím dát s Bohem. Ale pokud si z dneška máte něco vzít, klasicky jedno poučení z dneška, nechoďte na rande někam do hor, protože hrozí, že se tam s váma ten týpek rozejde, nechá vás tam bez signálu, s klíšťatama, v přírodě, s medvědama, takže ne, jo, žádný rande v horách, to je poučení a já se s váma loučím, nechávám vás tady s Kokim a posílám vám song na rozloučenou. Baby goodbye, protože jak já vždycky říkám, bye babes, tohle je Ali Farben, tak se mějte, užijte se úterý.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
3: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
4: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
5: Jsme na DAB+. Plus.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
6: Je 15 hodin, pojďme se podívat, co se děje novýho.
7: Milion chvilek svolává na 5. května velký pochod Prahou. Cíl je jasný, upozornit na tlak na veřejnoprávní média a připomenout, že svoboda médií není samozřejmost. Organizátoři chtějí politikům ukázat, že lidi umí zvednout hlas i zaplnit ulice. Žena v Číně vyhodila z balkónu asi 162 tisíc dolarů v hotovosti a na ulici se strhl doslova déšť peněz. Lidi okamžitě začali bankovky sbírat a situace se změnila v chaos. Policie teď zjišťuje, proč to udělala a vyzývá všechny, aby peníze vrátili. Justin Bieber právě zbořil čísla na Spotify. Přes 139 milionů lidí ho měsíčně poslouchá. To z něj dělá největšího hráče na scéně.
4: Fine.
6: Minuta po 15. Doufám, že máte pohodový sluneční odpoledne. Já jsem ho slunečný měl. Tohle to přímo volá po nějaký procházce. Doufám, že brzo budete moct vypadnout a užít si ten krásný den. Ale pokud nemůžete, mám aspoň dobrou zprávu. Máme tady nabitý playlist, skvělý hity a já doufám, že to máte na plný koule.

American Girls, tohle je fajn a ladíte Drive. Pojďme na to, co tady je novýho. Výstrahy, bu. Já jsem otevřel internet a říkám si, co se zase děje. A ukazuje se, že nic, co by nás mělo jako zničit, ale možná zkazit den. Normálně se sem ženou velký bouřky ze západu. Já jsem si říkal, že jsem slyšel hřmění dneska v noci, ale klasicky to bude asi ten můj život na Žižkově, že nějaký opilec tam boural do zdi, ale měl jsem pocit, že v noci slyším hřmění. Tak teď to vypadá jako, že jsem měl jenom divný sny, anebo skutečně nějaký problémový lidi před barákem. Každopádně ty bouřky teď už jsou potvrzený na dnešek. Dotkne se to hlavně západu Čech a pokud teda chcete stihnout poslední chvilky toho skoro až letního počasí, tak vyražte ven. A pokud žijete na Žižkově a dělali jste mi bordel před barákem, tak se přiznejte a dneska už to nedělejte, protože dneska mi tam bude skutečně evidentně už skutečně hřmít. Pomalá energie.

15 hodin, 15 minut, něco si přejte. Olivia Dean dohrává Nice to Each Other, tohle je Fine Drive a my se jdeme podívat na to, jak nabitej playlist máme. Za chvíli Robin Schulz. Nebo to pak vyčilíme a dáme Taylor Swift. Říkám ano, myslím, že zvládneme všechno, času na to máme dost. No a hnedka po téhle dvojici tam máme ještě jednu tajnou, trošku starší věc a je to velice symbolický pro další datum. Takže jak playlist, tak i nějaký ty témata k tomu, tajnou, trošku starší věc a je to velice symbolický pro další datum. Takže jak playlist, tak i nějaký ty témata k tomu, všechno je to ready. Vydržte s Fajnem.

0: Máme energii být si blíž. Jsme pre. Více na pre.cz.
1: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás. Fajn Radio.

Swift dohrává na Fajnu. Ladíte Fajn i 5.5.2026. Tohle datum je důležitý pro jednu talentovanou a velkolepou zpěvačku, o který jste možná dlouho neslyšeli. 38 let dneska slaví Adele a já jsem si říkal, sakra, proč jsme o ní tak dlouho neslyšeli, protože když něco vydávala, tak to byly vždycky obrovský hity. Já tady čekuju, že vlastně je to už 5 let, co vydala poslední album a od té doby vůbec nic. Chilluje, občas koncertuje, to jo, ale že by přišla s něčím novým, vůbec ne. Asi má pohodinu, jak se říká dneska. Hele, důležitý je, že na tom posledním albu bylo spousta tracků, který stojí za to, trhalo to rekordy, ale můj nejoblíbenější je Rolling in the Deep. Tak třeba tím Adele zase přivedeme k tomu, aby udělala nějaký nový hity. Po dlouhý době, tady, kde hrajeme to nejnovější, může zahrát Adele, i když jenom takhle, k těm jejím narozeninám, abych jí taky něco dal.

proplula éterem fajnu, máme 15 hodin 34 minut, krásný odpoledne všem a pojďme si dát malej náhled zase do lekce angličtiny, protože i včera se mi stalo, že tady byl název písničky, který jsem nedokázal přeložit, občas tam jsou takový těžší slovíčka a já jsem takovej jednodušší týpeček. Každopádně, tentokrát si dáme Miley Cyrus a její song Jaded a já jsem si říkal, Jaded, to už jsem někde slyšel a víte, co znamená Jaded? Znamená to unavený a já si říkám, když tired je unavený. S mojí úrovní angličtiny je tired vždycky unavený, ale já jsem zjistil, jaký je rozdíl. Ale když jste unavený třeba z fitka, nebo že jste byli na nějakém výšlapu, je to tired jako fyzicky a jaded, jako je třeba Miley Cyrus, tak to je mentálně unavený. Takže teď si dáme mentálně unavenou, avšak velice talentovanou Miley Cyrus. Všechno důležitý a k tomu hity.

Kuba u nás dohrává na fajnu, kde bude playlist zase nabitej, pojedeme to nejnovější. Ať už týpeček, který ze Zrska vykouzlil tenisák s novým sestřihem, tak třeba Joe. Samý čilovky na úterní odpoledne. Taky to podsekrujeme nějakým aktuálním tématem, aby jsme měli o čem přemýšlet, ale to až za pár okamžiků. Laďte fajn.

0: domácí stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde
7: od lesa, koupí auto od Esa.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kdeco. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
10: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
9: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
10: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
9: A co další volnočasové aktivity?
10: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny, a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
9: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
12: Fajn Rádio.
13: Back to the hits.

0: of beginning.
1: Co může být taky jeden velký end, může být váš vztah. Tohle je fajn a já vám poradím, hlavně ženám, kde máte hledat svý partnery dneska večer. V hospodě, u televize, případně v obýváku, bez toho, aby vám odpovídali na jakýkoliv otázky, protože Champions League, ta nejbohatší fotbalová soutěž na světě, vrcholí, je tady semifinále, dneska hraje Arsenal s Atletikem Madrid. Vím, že možná někoho fotbal nezajímá, ale říkám si, i v tom vztahu, kdy třeba máte někdy spory, že zase ten fotbal nebo zase ten hokej, tady to je jedna z těch výjimek, kdyby každá holka měla pochopit, že dneska teda ten společný program by mohl jít stranou a je to něco neskutečného. Dneska v 9 večer mě nikde nehledejte, pokud mě poslouchá má přítelkyně, tak bych jí to chtěl říct taky. Dneska koukám na fotbal.

0: Májové dny v online shop.cz.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
5: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Fajn Radio. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Za dvě hodiny, totiž za dvě minuty, 16 hodin, jsou tady Hot News.
10: EET se má vrátit, vláda ho plánuje znovu spustit od roku 2027. Spolu s tím ale přihazuje i úlevy, zpátky má být sleva na studenta a také školkovné pro rodiče. Cílem je víc peněz do rozpočtu a menší tlak na rodiny. Kritici ale říkají, že to může být spíš drahý kompromis. Najít pravou lásku není nic lehkého. Podle některých odhadů máte šanci jen kolem 3 až 5%. A nejde jen o jiskru nebo správný moment. Důležitý je, jestli si sednete dlouhodobě. Netflix rozšiřuje univerzum Stranger Things a po rychlém úspěchu animovaného spin-offu rovnou potvrdil druhou řadu. Vracíme se do Hawkins v roce 1985, mezi hlavní sérií s novými příšerami a pořád silnou osmdesátkovou nostalgií. Netflix tím sází na jistotu. Značka funguje, tak ji jede dál na maximum.
7: Fajn.
11: Fajn Drive.
7: Fajn.
9: Ladíte fajn, nabitej playlist je na tuhle hodinu, Mikolas a Ferrari už za chvíli startuje tenhle ten éter tuhle hodinu, potom třeba Raven Lenay a Love Me Enough, not. Je toho tady spousta, já budu radši mlčet, jdu si dát kavčo, vy si užijete skvělej playlist.
7: Fajn.
12: Teď to nepřipínej.
7: Tohle je Drive, rádio na steroidovém autopilotovi. 1, 2, 3,

Love Me Not. 16 hodin, 5 minut na Fajnu. Pojďme se na chvíli podívat i na českou scénu. Já tady čekoval Instagram a zrovna na Instagramu Fajnu, našeho milovaného, vidím úžasnou zprávu, že Sofian Mečmeč bude mít největší show, co zatím měl, a to 28. srpna. Bude to na Štvanici a já u toho chci bejt. Fakt mě to baví, to, co dělá. A zajímavé je, že často se furt opakujou některé jeho hity, ale on má spoustu písniček, které třeba nebyly tolik hraný, nebo tak se jim nedával prostor, ale skutečně on má toho za sebou tolik. Já doporučuju ve volném čase se jeho tvorbu a říkám si, teď by to chtělo něco od něj a něco třeba z toho, co není tolik oposlouchaný. Mně se třeba líbilo, když udělal s Reginaldem song Easy Easy. Zatímco o Reginaldovi jsem už dlouho neslyšel, Sofian jede furt vejš a vejš, tak si to pojďme dát. Baby.

0: Johnson, Midnight Sun na Fajnu. Za chvíli tady budeme probírat třeba nejlépe placený profese, nebo to, co dneska chtějí nejvíc puberťáci a děti. Každopádně taky skvělý playlist jako Lady Gaga. A Doučí, Runway, anebo taky česká scéna. Chtělo by to oprášit pistácie Kalina Sofian. Věc, která v jednu dobu rotovala Imrvére, protože jste si to taky přáli. Dlouho jsem to neslyšel, říkám si, dneska by to chtělo. Za chvíli na Fajnu.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day. Under Armour
4: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární baselayer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální... Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární baselayer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink.

0: nezastavíš. Více na dětiraje.cz.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Fajn Rádio.

0: Pistácie jsme oloupali v éteru fajnu. Teď si zeselte rádio, pokud máte pocit, že vaše vejplata není dostatečně vysoká, protože jsem tady našel článek o tom, který profese, jaký segmenty jsou nejlíp placený, a mám tady jako první, že vrcholový management má průměrný plat nějakých 128 tisíc korun. To je na měsíční plat docela solidní, ale samozřejmě asi je tam hodně zodpovědnosti, když máte milion lidí pod sebou. Pak jsou třeba informační technologie, pak management, jako ten, ne ten vrcholný, ten potom, pak tady máme právo a legislativa, telekomunikace a další. Ale zároveň se to bije s tím, co chtějí mít dnešní děti, protože furt na mě vypadávaly články o tom, jak chtějí být influenceři, což mi přijde docela nevyspytatelná profese. Můžu říct sám na sobě, že když se snažíte něco tvořit dlouhodobě, tak nikdy nevíte, můžete se snažit sebe víc, ale třeba nikdo vaše video neuvidí, nebo děláte kraviny kvůli shlédnutí, ale zároveň nebudete mít žádný prachy, protože málo která firma si řekne, chci tady mít peníze s frajerem, který tady dělá tanečky na TikToku. Každopádně, docela mě to nabádá, otevříte téma, je vaše profese, vaše vysněná, anebo co byste chtěli dělat, když jste byli děti? Myslíte si, že jste tam, kde jste chtěli být? Řekněte, byli byste skvělí manažeři za 130 tisíc měsíčně, nebo byste radši po hodinu a brali dobrých 30 a měli čilec? Dejte mi vědět, jaká byla vaše vysněná profese a váš pohled na tady tu tabulku platovou na 724634634, nebo mi klidně pošlete voiceovku, klidně se vyjádřete i k tomu trendu, že dnešní děti chtějí všichni být influenceři a influencerky.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Drive je tady.
2: Fajn.

na fajnu, já jsem se vás ptal na vaší profesi, jestli jste v dětství dělali něco, nebo chtěli dělat něco, jako svůj sen, že jste si třeba řekli jako já, budu fotbalista a nakonec děláte v rádiu, nebo něco podobného. A proč narážím na toho fotbalistu? To byla první zpráva, co mi tady cinkla. Karel píše, chtěl jsem být vrcholový sportovec, dneska trénuju malí děti a mám z toho obrovskou radost, i když to není hlavní příjem. To si myslím, že je ten dobrý základ. Když děláte něco, co vás baví, tak je úplně jedno, kolik za to dostáváte peněz. Nicméně Lenka tady se ještě dostává k tomu, když jsme nakousli ty dětský sny být influencer, influencerka, co je dneska populární, tak píše, pokud bude moje dcera influencerka, nevadí mi to. Pokud bude OnlyFans modelka, poletí z bytu. Já si myslím, že tohle je docela real. Málo která maminka nebo tatínek by chtěla vidět svý děti nahatý. A pokud ano, je u vás něco špatně.

0: na fajnu, 16 hodin 43 minut, za chvíli tady probereme skvělou zprávu pro bohatý fanoušky Harryho Pottera, ale třeba i skvělý věci, které budou drtit náš éter, třeba Mold Rap a Milky, Just the way you are. Zůstaňte s náma.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
8: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Fajn Radio.

Vlado, Sally, když dojde víno, takhle bych přeložil přesně tady ten song, který má teda pozitivní vibe, ale stejně tak pozitivní vibe mám já s aktualitkou. Pokud jste teda hodně za vodou, za víc než 50 milionů korun si totiž můžete pořídit barák, který sloužil jako inspirace k domu, kde si Harry Potter koupil svoji první hůlku. Hele, 50 milionů nemám, ale musím uznat, že ten barák je opravdu krásný, takový ten styl kolem roku 1700, je to v centru Londýna. Já jenom teď budu hledat člověka, který mi půjčí 50 mega, jestli tady někdo takovej je, rozhodně se mi ozvěte, nicméně, pokud byste ho taky chtěli a říkáte si, škoda, chybí mi miliony k tomu, aby byl šťastný nebo šťastná, není to tak. My tady máme milionové songy a dáme vám je úplně za free, třeba Nico Santos, number one. Fine.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Fajn Radio. Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Za 3 minuty 5 hodin čas na čerstvý zprávy.
9: Tenhle týden je v Česku dost nabitej. Přes 92 tisíc studentů skládá státní maturity a to je nejvíc od roku 2014. Včera ráno to odstartovala matematika, odpoledne angličtina a dneska čeká všechny čeština. V Mexiku policie pátrala po pohřešované ženě, jenže narazila. Fotky ze sítí byly tak přefiltrované, že vůbec neseděly s realitou. Místo rychlé identifikace z toho byl chaos a rozjela se debata, jak moc můžou filtry v krizových situacích uškodit. Naštěstí dobrý konec, ženu po 4 dnech našli živou. Ale je to docela wake-up call, že ne všechno, co vidíte na sítích, je real. Krasobruslařka Elisa Liu právě dropnula velkou věc. Stala se novou ambasadorkou společnosti Louis Vuitton. Ve 20 tak propojuje svět špičkového sportu a high fashion. To přesně sedí vibe značky.
6: Fajn.
10: Fajn drive.
6: Fajn.
8: Ladíte fajn, Honza za mikrofonem. Pojďme se vrátit ještě k tomu, co v těch zprávách taky zaznělo. V téhle hodině bych chtěl s váma probrat školní léta a maturity. Ať už jste aktuálně v té fázi, že se šprtáte, nebo že to máte za sebou, myslím, že to mám z toho doteď flashbacky. Bude to jedno z témat, co tady v téhle hodině chci probrat, ale samozřejmě skvělý playlist, ten je zásadní. Alex Warren, Fever Dream, tímto odstartujeme.
11: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my...

Rudimental All I Know dohrává na Fajnu. A já se chci dostat k tématu aktuálních maturit a celkově školy, protože já jsem si nedávno uvědomil, že matiku jsem třeba nesnášel tak moc, že doteď se mi někdy zdá, že mám další den test. Že jsem to fakt tak nedával a tak těžce jsem prolejzal, že se mi fakt o tom doteď zdá. Máte něco jako předmět nebo nějaký trauma ze školy, který vám nedá spát? Je to třeba právě samotná maturita? Nechalo to ve vás nějaký stopy, který i po letech po škole pořád nemůžete ze sebe smíst, schodit? Dejte vědět, 724634634, jsem labilní jenom já, že se mi zdají sny o mý matikářce, anebo je nás labilních víc? 724634, to není jenom SMS číslo, nebo číslo, na který můžete psát, můžete použít taky náš WhatsApp, poslat voiceovku a shareovat vaše trauma ze školy. Ať třeba i ty maturanti a ty lidi, kteří tím procházejí teď, vidí, že jsme všichni stejní, že prostě ne každý předmět ti sedne. Tady na Fajnu with DMC, Edu Party. Krásný odpoledne všem.

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Fajn Radio.

0: nahrává na fajnu.
1: Tohle je Drive, kde bych rád probíral ještě maturity a trauma ze školy. Mimo éter jsem tady měl přímo hovor s jednou maturantkou. Teď mě mrzí, že jsem to neřekl live do éteru. Pokud mě tykon poslouchá někdo, kdo má za sebou maturity z češtiny a z ajiny, kterou se to už spustilo, klidně ať mi zavolá přímo do éteru, ať to zdrbneme živě. 724-634-634. Nebojte se toho, maturanti, dejte mi vědět klidně live, jak to probíhalo. Já si tím přečtu zprávu od Terky, která na školní léta vzpomíná dost podobně jako já. Mám trauma ze střední ze školy z češtinářky, to byla hrozná megera, pro kterou byla literatura alfou a omegou života a nesmířila se s nikým, koho by to byť jen trošku otravovalo. Já byla zaměřená na biologii a chemii kvůli nástupu na medicínu, ano, mi to dávala sežrat. Hele, to je úplně stejný podle mě všude. Co já se takhle bavím i třeba na maturitních plesech s maturantama, tak dost často se stane, že to zaměření školy je úplně jiný než ten nejhorší předmět, kde je přesně někdo takovej, že já to miluju, vy to musíte milovat taky, budete se učit každý den, protože tady budou testy a vlastně pak se soustředíte na předmět, který vůbec nechcete v životě dělat ani se v něm rozvíjet a na to dojedete. Nicméně, pokud by ještě někdo z maturantů se chtěl ozvat na to téma, můžeme i později 724-634-634. V každém případě hodně štěstí všem maturantům a maturantkám u maturity a nebojte se, když se budete blbě učit. Při nejhorším skončíte tak jako já a budete tady moderovat a pouštět skvělý songy. Fine Drive. Fine.

Blink Twice dodává na fajnu. Pojďme se teď podívat na českou scénu, protože 6 dní zpátky Charlotte Gottová, dcera Karla Gotta, vydala svou první vlastní píseň. A ta není česky, ale anglicky. A co mě překvapilo, že jsem se chtěl po 6 dnech podívat na YouTube, jak se tomu daří třeba na téhle platformě. A má to nějakých 645 tisíc zhlédnutí a zajímaly mě i názory lidí, co si o tom myslí takzvaní odborníci na internetu. A strašně mě překvapilo, že jsou vyplý komentáře. Nevím, jaký je k tomu důvod, nicméně na YouTube je to první žebříčku hudebních trendů. Pojďme se to dát i tady, na fajnu, protože přeci jenom být dcerou Karla Gotta, to je za prvý podle mě hrozně těžký, protože každá mamina, každá babička Karla vždycky milovala a už vždycky budete s tím spojený, ale já jí přeju hodně štěstí a tady máte její song Into Deep na fajnu.

0: Night. Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
0: Fine Drive.
1: Od 3 do 6.

0: Leony, don't worry. Pokud jste v práci, don't worry. Pokud jste v dopravní zácpě, don't worry. Ladíte fajn a já vám budu tady házet sebevětší pohodičky do vaší dnešní nálady. Temper Trap, naprostá čilovka, Self-Aware, anebo Who's Here? To všechno na fajnu v našem playlistu, kdy ladíte to nejnovější, už za chvíli.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
12: Fajn Rádio.

Galantis, Run, tohle je fajn. A v 17.45 minut mám pro vás takovej výletní tip. Normálně je tady virální video, kdy anglický fanoušek jede vlakem a potřeboval si ohřát svůj steak. Ano, stejčík dobrý, většinou si ho uděláte buď doma a počítáte s tím, že bude studený, anebo vypláznete prachy třeba za jídelní vůz. On vymyslel jinou věc. Použil žehličku na vlasy, normálně malinký tenký plátek tam nastrkal a vypadá spokojeně, vypadá to, že to fakt funguje. Pokud máte low budget trip před sebou, pro boomery to řeknu česky, nízkorozpočtový výlet před sebou a chcete si vyrazit a dopřát si své oblíbené jídlo, žehličku na vlasy sebou, tady ten týpek vypadá naprosto spokojeně, nevím, jestli jim hraje roli to, že každý britský fanoušek si vypije asi hektolitr piva už cestou na stadion, anebo jestli to je fakt dobrý. Každopádně inspirace tady je a já bych to zkusil, mám pocit akorát, že kdybych si půjčil přítelkyni žehličku a dal do toho steak, tak by mě asi zabila. A nebo mě zabije salmonella, protože se ukáže, že to nefunguje.

Mějte fajn, 17 hodin 52 minut. Honza se s váma loučí po 3 hodinách, předávám žezlo dál. Za chvíli Jindra a Next Beat, ta nejnovější music v éteru, kterou můžete vůbec slyšet. Laďte, mějte se krásně, užívejte krásný počasí, než přijdou na západ Čech bouřky. Postupně to má teda přijít do celé republiky, ale to vám neskazí náladu, když máte dobrý playlist. O to je tady Jindra, předávám žezlo a mažu. Mějte se krásně. Just can't get enough. Fine.

0: zase lítáš v oblacích.
1: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak ho nem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
0: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Fajn rádio.

Ryu Gale, frajerka, která nám dohrává v 18 hodin 11 minut. Tohleto je fajn. Pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Billie Eilish odstartovala turné v naprosto netradičním kabátu. Její koncerty jsou, řekl bych, v takovém eko kabátu. A to tak, že jsou s klimatickou osvětou, fanoušci jsou vyzýváni k plant-based výzvám a catering pro crew bývá plně rostlinný. Ale Billie teď přišla s naprosto radikálním prohlášením a řekla následující věc. Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata. Nemůžete dělat oboje. OK. Je to hodně radikální, protože můj pes třeba žere maso a i tak se má rád s jinýma živočichama a nikomu to nepřijde divný, no. Vyložte si, jak chcete tohle její prohlášení. My pokračujeme v playlistu. Před náma Ray vs. My Husband. Tuesday, top 5.

0: Jisoo a Zayn, dvojka, která nám dohrává v 18 hodin, 21 minut. Posloucháte Fajn. Lidi, já jsem si vždycky myslel, že když chlap přijde v sukni, tak se spletl šatník se svojí přítelkyní. Ale pak přijde takovej Dwayne Johnson na Met Gala, nahodí sukni a já si říkám, tyjo, tomuhle frajerovi bych asi nechtěl říct, že vypadá jako ženská. Dwayne Johnson, to je takový ten tvrdák, jeden z největších tvrdáků na filmové scéně. Proč si vzal sukni? Prohlásil, že podle něj má v polynéské kultuře nošení sukně hluboký význam a je to spojováno se silou, tradicí a možností. No, jakože u frajera, který vypadá, že zvedne auto, tak bych za ním nechtěl říct, že to nevypadá úplně mužsky, no. Lidi, napište mi váš názor, co si myslíte o tom, když chlapi nosí na gala večery sukně nebo i na obyčejný nošení, nebo co vám přijde jako úplný úlet, když si chlap na sebe vezme. 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích.

0: autojeremiasova.cz.
1: Přijďte ve středu 6. května před galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
2: Fajn Radio.

Posloucháte Fajn v úterý 5. května. Tohle to je Next Beat. Pojďme se vrátit zpátky k tématu. Já jsem se vás ptal na to, jestli je za vás v pohodě, když chlap vynese do společnosti sukni. Klára napsala, hele, upřímně, mě to nevadí. Když to má nějaký smysl nebo styl, tak proč ne? Spíš mi přijde divný, jak se to pořád řeší. Hele, pojďme si říct, že tohle to se asi jen tak nepřijde, že jsme v době, kdy si Dwayne Johnson na sebe vezme sukni, tak se to prostě bude vždycky řešit. Honza napsal, za mě osobně ne, ale ať si každý nosí, co chce. Já bych se v tom necítil dobře, ale nebudu kvůli tomu nikoho soudit. Pak tady máme zprávu, že největší bizár je si na sebe vzít boratky. Takovej Dwayne Johnson by si na sebe za mě klidně mohl vzít i ty boratky, no.

0: Focus Elevate, 18 hodin 40 minut, to je aktuální čas. Za Majkem Jindra a pozor, zvoní nám další hodina školy Gen Z pojmů. Dnešní termín je Shrekking. Jo, já vím, že to zní, jako kdyby se chtěl koukat na Shreka, ale realita je trošku jiná. Shrekking znamená, že chodíš s někým, kdo tě vlastně vůbec nepřitahuje, ale říkáš si, hele, tak on je prostě hodnej, zve mě na jídlo, tak proč ne, proč to neskusit. Jinými slovy, takový ten týpek, co neurazí ani nenatchne. Ale teď upřímně, kolik z vás si fakt jako někdy řeklo, jiskra tam moc není, ale tak zve mě na jídlo, tak proč bych to s ním neskusila? Lidi, napište mi, co je pro vás zásadní při výběru partnera, partnerky. Kde je ta pro vás ta jiskra, aby to tam klapalo? 724-634-634. Nebojte se toho, pojďte mi to napsat. 724-634-634.
1: Za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Fajn Radio.
8: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Here we go.

s letním vibem. Homewrecker, Somber. Aktuálně máme 18 hodin, 48 minut a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, co je pro vás zásadní při výběru partnera. Eliška napsala, pro mě určitě Jiskra. Když tam není od začátku, tak to podle mě nikdy nepřijde. Můžu mít ráda někoho jako člověka, ale vztah bez toho nechci. Takže tady prostě někdo dává na první dojem a lásku na první pohled. Filip napsal, za mě je nejdůležitější humor. Když se s někým směju, tak se ta jiskra vytvoří časem sama. No, tak vidíte, jak to je. Teď už ale BTS a Swim na fajnu.

0: Calvin Harris, Kasabian. To je duo, který nám zakončuje první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do té druhý. Tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte diktovat tracky, já je budu hrát. Číslo je 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Fajn Radio.

0: Sindrau, a Indrau.
1: OK, 19. hodina odbyla, to znamená, že startuje druhá hodinka Next Beatu a já klasicky mažu náš aktuální playlist a je to jenom ve vašich rukou, co budu příštích 10 minut hrát. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát SMSky na iMessage, na WhatsApp a nebo na Instač fajnu. Já mám připravený odpočet na 30 sekund a časomíra startuje právě třeba teď.
0: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbeného tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724-634-634. To je to číslo, na které můžete ovlivnit aktuální playlist fajnu. Jako první zprávu tady máme Pink Panthers a Zara Larsson Stateside. Hned potom David Guetta od Dominika. A vy jste absolutní borci, protože do třetice tady máme Viktora Šína. Hele lidi, klidně dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

0: to, co vyrychtujete. Tohle byl David Guetta, který nám dohrává v 19 hodin a 7 minut. Před náma je třetí track v pořadí, 10 minutes for you, Viktor Šín, Převlečená žízeň, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tedy mám výběr tří tracků, každý je úplně jiný, a jenom ten nejrychlejší, který zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout, jak dneska tu 10-minutovku zakončíme. Nebojte se toho, já myslím, že je z čeho vybírat. 724-634-634.
1: 10 minutes for you.

0: Machine, převlečená žízeň. Tohle je fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Eliáš. Čau Eliáši.
1: Ahoj.
0: Hele, školní rok už se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Ty jsi dneska za sebou měl školu. Jak to vypadá s vysvědčením?
1: To nevím, ale jednička by tam aspoň mohla být.
0: Jenom jedna?
1: Ne.
0: To určitě víc ne. Do jaký třídy chodíš?
1: Do pátý.
0: Hezky, no tak chápu, že tam už se to těší, tam už jsem já měl taky určitě nějaký dvojky. A co tě třeba vůbec úplně nebaví?
1: Vůbec mě nebaví to asi...
0: Řekni, jaký matika. Předmět. Matika? Jo, tak to jsme museli být spolužáci, měl jsem to úplně stejně. Hele, Eliáši, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, jdeme na to, tohleto je taková oldschoolovější jednička. Hodně starý song, nevím, jestli ho budeš znát. DMX, X Don't Give It To Ya. Dáme si dvojku, to je taková mnohem poklidnější z úplně jinýho soudku. Holka, kterou teď miluje každý kluk, Sara Rikas a její track Cigarety. Ale máme tady ještě třetí možnost a to je Kellyn. Tak Eliáš, je to jenom na tobě, je to ve tvých rukou, co my tady zahrajeme?
1: Tak trojku asi.
0: Jo, dáme tam Kellyna?
1: Mhm.
0: Tak jo, dost dobrý výběr. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Asi ne.
0: Necháš si to prostě pro sebe.
1: A tak těm posluchačům, co teď poslouchají.
0: Je, to je hezký. Hele, já moc děkuju, zase někdy zavolej a držím palce a těch jedniček na tom vysvědčení je co nejvíc.
1: Tak jo.
0: Krásný večer, ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

to tady, i dneska se tady bude neskutečně trapnit. Před náma je Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Dneska se tady bude neskutečně trapnit. Před náma je Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Pokud se nestalo nic vám, klidně napráskyte.

0: Beat, beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Fajn Rádio.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn, před náma je minuta trapnosti, díky za vaše zprávy. Dneska se o svoji trapnou storku podělil Daniel. Ten mi napsal, byla kalaba a měli jsme spát s kámošema u kamarádky a v jedné posteli. Já jsem si dělal srandu, že z toho určitě něco bude. Další den ráno se vzbudím a vidím, že kámoš vedle mě je nahatej. Kouknu na sebe a já jsem taky nahatej. Tady ta zpráva končí. O kamarádce už nic psaný není, tak doufám, že jste si to užili, kluci.

0: Posloucháte Fajn v 19 hodin 37 minut. Tohle byly 30 seconds to Mars a my se pro mě na takový Mars přesunem, protože se budeme bavit o Jižní Moravě. Dneska 5.5. tak na Moravě probíhá taková podivná alkovýzva a to, že Češi mají vypít 5 piv a 5 panáků za 5 hodin. Vzhledem k tomu, že už se to teda teď nestíhá, tak to není úplně aktuální, ale pro mě třeba výzva to nevypít za hodinu a půl.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
4: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
5: Fajn Radio.
6: Turn it up. Back to the hits. Fine. Hear the clock ticking on the wall.

Konečně jsme spolu přežili úterý. Zítra už budeme v polovině týdne, tak si řekněte, že jste borci, že jste to dali. Zatím to utíká pomalu, ale jsem rád, že jste u toho byli se mnou. Díky za všechny zprávy, díky za to, že jste volali. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně je klasický Next Generation. Dneska mě tady za Majkem vystřídají dva sympatiáci. Matyáš Hronek, a.k.a. Koný a Saint Luke. Borci, který vám budou hrát jak svoji tvorbu, kterou jste třeba ještě nikdy nikde neslyšeli, tak taky tracky, který je aktuálně inspirujou. Já už radši půjdu. Za mě už jenom ty dvě slova. Popol!

0: Krásný dobrý večer, milí dámy a pánové. Moje jméno je Matyáš Hronek alias Koný.
1: Moje jméno je Saint Luke.
0: A vy posloucháte Fajn Rádio. No a to, že nás tady dneska máte tu šanci slyšet, znamená jediný, a to, že je tady další Next Generation na Fajnu. My si Next Generation v krátkosti představíme. Je to program zde na Fajnu, který nám, začínajícím umělcům, dává ten prostor se s vámi, posluchači Fajnu, trošku líp seznámit.
1: Dneska vám budeme pouštět tracky, které nás inspirují v naší vlastní tvorbě. Máme tam nějaké novinky.
0: No a co se novinek týče, tak tady pro vás máme track, který ještě nikdo nikde neslyšel. Je to totiž track, který jsme tady s Lukim dali dohromady na zakázku. Je to tak?
1: No, nás totiž poprosil Matyho kamarád, aby jsme udělali track do jeho filmu, který se jmenuje...
0: Aletheia.
1: Já se omlouvám, já to neumím vyslovit.
0: No to každopádně je z toho důvodu, že je to španělský film. Dokonce jsme byli pozváni na premiéru, ale asi si tam ani nestihneme podívat. Každopádně udělali jsme pro tenhle ten film soundtrack a vy budete mít tu exkluzivní možnost si to dneska večer poslechnout poprvý.
1: Je to tak, ten film je cyberpunkovej nebo ze cyberpunkového prostředí. My jsme původně měli v plánu použít jiný track nebo jiný beat, ale nakonec jsme zjistili, že se tolik nehodí do toho prostředí, takže jsme zvolili jinou variantu a nakonec si myslím, že to je ještě lepší, než jsme vlastně plánovali, že to kdy bude.
0: Jo, ne, rozhodně je to lepší. Já tu první verzi nemohu ani slyšet upřímně. Moje vokály tam
1: úplně neslyšet. Já jsi asi tisíckrát.
0: No, já po tisícátý první už by to bylo moc. Takže premiéra tracku Look Back, Saint Luke a Koný již nyní.
1: A hned potom October, London a Touch On Me.
2: Next Generation.

0: Generation.
1: Tohle to byl October London a já jsem Saint Luke.
2: Já jsem Koní a vy posloucháte Next Generation na Fajnu. No pokud jste se napojili teď, tak jste asi neměli tu šanci slyšet ještě předtím náš track, který jsme s Lukem dali dohromady. No ale jestli jste tu šanci měli, tak vám gratulujeme, jste první na světě, kdo ten track slyšel.
1: Vyhráváte, jenom nevím, jestli se to bude Rejžovi taky takhle líbit.
2: Rejža neumí česky, takže je to jedno.
1: No každopádně ten track i celý film budou brzy vycházet, takže si ho i vy budete moct užít, ať už teda v tom filmu, anebo jako samotný track třeba na Spotify.
2: Hezky řečeno. Každopádně nás, dámy a pánové, teďkonc čeká Gold Ford a jeho Ride the Storm, no a potom přijde Andrew Garden s jeho trackem Hesitation. Pojďme na to.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle to byl Andrew Garden a Hesitation a předtím jste měli šanci slyšet track, který vyšel za covidu, ale povedl se, jo, a to je přísám ten nejstarší, který dneska uslyšíte, nic tam není staršího. Každopádně vy posloucháte Next Generation, no a tady to byla vaše dnešní dávka indie roku.
2: Já ještě dodám, že Andrewa můžete poznat podle jeho retro vintage videoklipu a vizuálu a možná si vzpomenete i na jeho autentický look králičí plyšový hlavy.
1: No ale jestli jste geek na videoklipy, tak upřímně nevím, jestli vás to nadchne, nebo naopak, ale Ride the Storm má vlastně videoklip velmi podobný typu Jay-Zho, který dřív dělal takový ty animáčky černobílý, který jsou skoro až depresivní. Každopádně to velmi dobře reflektuje tu dobu a ty časy, takže jestliže to máte rádi, pusťte si to klidně na YouTube.
2: A my už se přesuneme do světa R&B, kde nás čeká Alicia Kreti s jejím fantastickým hlasem a pak jeho africká zpěvačka Lord Cass.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Právě nám dohrála Alicia Kréty, Bleeding Me Dry a taky Lord Cass Away.
3: Vy posloucháte Next Generation na Fajnu. Moje jméno je Matyáš Vranek alias Koný.
2: Moje jméno je Saint Luke.
3: A my máme samozřejmě radost, že tady k vám dneska můžeme opět promlouvat. Takže děkujeme nejen všem na Fajnu, ale samozřejmě i vám posluchačům Fajnu.
2: Děkujeme.
3: No, a my se posuneme zase o něco trochu dál. Ty jste měli šanci slyšet něco málo ze světa R&B a asi jste si i všimli toho, že vlastně dáváme vždycky prostor dvěma trackům, který dáme vedle sebe, jsou si nějakým způsobem, dejme tomu synonymní nebo podobný. No a pak pouštíme vždycky něco zajímavého.

0: Pohledáme triky, které jsou minimálně nový.
1: Doufejme.
0: Doufejme. Dokonce jsem se dneska dozvěděl, že jeden z těch tracků, to byl Andrew Garfield, ne, Ride the Storm.
1: Jo, jo, ten Ride the Storm, to je totiž hrozně zajímavý. Mně většinou nikdo nikdy nedoporučí track, který bych buď neslyšel, nebo by se mi fakt hodně líbil, až bych si ho uložil. Ale Maty tady není týden, aby mi neposlal nějaký track, který by se mi fakt líbil. Neznal jsem ho a já mu za to moc děkuju, za tyhle tipy a je super, že vám je můžeme takhle pouštět.
0: Samozřejmě, já to samozřejmě rád opětuju, protože není nikdo, kdo by měl větší zásobník hudby, než právě Saint Luke, takže takový máme pro bono.
1: Je to tak.
0: No a každopádně Next Generation je platforma, kde začínající umělci s vámi mají něco sdílet. No a já tady dneska sebou mám Saint Luka, který určitě začínající není. To je jeden z nejzkušenějších producentů, se kterým mám tu čest spolupracovat. Takže děkuju, Luky.
1: No, Maty trošku přehání, ale já si myslím, že oba máme něco za sebou a od začátku, co spolupracujeme, tak nám to šlape a snad to tak bude i nadále.
0: To je pravda.
1: No a za chvíli už Connor Maynard, Sherry on Top a taky skupina Flow a jejich Leak It.
0: Let's leak it. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: OK, tohle to bylo Leak It od skupiny Flow a vy právě teď posloucháte Next Generation na Fajnu. Moje jméno je Matyáš Hronek alias Koný.
1: Moje jméno je Saint Luke alias Saint Luke.
0: No a jestli jste teďkonc už dotancovali, tak pro vás máme samozřejmě skvělý zprávy. My, no tak záleží, jak to berete, protože ano, už bohužel dnešní Next Generation je u konce, ale skvělý zprávy pro vás máme tak či tak. Nejen, že jsme vám dneska líknuli teda nejen track od Flow, ale náš vlastní track, ale zároveň, dámy a pánové, teďkonc pro vás máme připravený naprosto fantastický tracky.
1: Máme tady totiž super umělce ještě. Je to Cautious Clay a Q-Tip. Q-Tipa možná znáte ze skupiny Tribe Called Quest a track, který vám budeme pouštět, je z alba The Hours. A jak už ten název napovídá, a nebo vlastně možná taky ne, jde o to, že každý track na tom albu je jiná hodina. A ten track, který vám budeme pouštět, je 10 PM, tedy 10. hodina večerní, s tím, že já určitě doporučuji si pustit i ty ostatní hodiny, abyste byli v obraze.
0: A nebo abyste se nestratili v čase.
1: Přesně, to je super. Ale ještě předtím nás čeká Sincerely Suave a jeho Trust.
0: Takže dámy a pánové, moc děkujeme za váš dnešní čas. Náš dnešní Next Generation je u konce. Moje jméno je ještě jednou Matyáš Hronek alias Koný.
1: Moje jméno je Saint Luke a my moc děkujeme za váš čas, za poslech a hezký večer.
0: Krásný večer, mějte se, ahoj. Next Generation.

0: Pet Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Fajn Rádio.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
2: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
3: Fajn Radio. Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in
3: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
0: Fajn.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.
1: Next Beat.
0: A Jindro.
2: Naše show je prostě dobrá.
3: Ne, kámo, to je málo, musíš víc.
2: Je nejlepší.
3: Naše show je nejlepší, tak si to nalaď.

0: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
2: Fajn Rádio.

Vždycky hot. Fajn. Vždycky hot.